Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

0: time. He goes wild when I flip that dial.
1: Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dennyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

0: a fine romance.
1: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, sedmý díl, sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest. Alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal už půl hodiny, přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze.
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to bude asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co je s ním?
3: Nemáte močáka?
2: Ježiš, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák, ale ne.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohleto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: Ajejejejejej. Striptease. Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
3: Já, no. Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko, závěrečná zkouška, Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
6: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
5: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
8: Dobrý den.
7: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
5: Ano.
7: Ale hlasuju pro dvojku.
5: Dobře.
8: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
5: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
9: Krásné odpoledne, Robert Pera, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
5: Děkuju.
9: A je vás chtěl taky. Bych Bčko.
5: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
10: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
5: Petře, vidíte mi pod ruku.
8: Bohužel vidím.
5: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
11: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
12: Kde to je?
11: To je tam v Kamenném hvozdu.
12: Ježišmarja, tam taky striptýz?
11: Ne, tam se dělal Rothschilda.
12: Rothschilda?
11: Rothschilda.
12: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
11: Ale ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
12: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
11: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
12: Takže to je špatný.
11: No.
12: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
11: No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
12: Pracháče, to je právě, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
11: Děte, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
12: Ani jeden, proto já takhle dohádím, pane.
11: Jo,
12: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
11: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
12: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
11: Počkejte, ale vy máte střechu?
12: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dup. Binu.
11: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
12: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
11: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
12: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
11: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
12: Brko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
11: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
12: Ty právě nemám, takže mi kape.
11: Na maják.
12: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
11: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
12: Starám se o fondy.
11: Děte, vy máte nějaký fondy?
12: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
11: No a co pak to došly?
12: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt díšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
11: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
12: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
5: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá, a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
8: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu, a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
5: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
8: Ano,
5: pak i na Nově svého času taky, pro ty mladší.
8: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
5: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
8: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
5: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
8: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pán zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny,
2: myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji, Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr, a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satří psychiatrický léčem, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak zdravím, ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a až jsem sestřičkám tady v Satří, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jaký pak omluvila ceremonie, že se sem nebudeme žinírovat před sebou. Co přece možné? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, upytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To si taky nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No, prosím, to jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: No, co má znamenat, ty fialky a víno, no tak to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: No já, no když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No, teď tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo. No.
9: Co bys měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože to, že jsme vás nečekali, že ano, no, co jsme vás taky nečekali. No a co, no tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete, že ano.
9: No dá.
8: Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej, my už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
8: Já si bane nehoď
9: konečnýho. V košili a já jakože nic, jo?
8: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Na stranu.
9: Sedět! Čekat! Přijdu!
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na Kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na Kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera, předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, tedy propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně, přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry, vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů na Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Věruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrové řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E.
6: E.
4: No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placeni tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve všech materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako no. Občas tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a co to už šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerovští radní upravili projekt stavby jeho západního obchvatu města. Součástí připravované první etapy bude i rozšíření Mádrova podjezdu pod železniční tratí, který je důležitou spojnicí pro silniční dopravu a pěší. Vedení Mohelnice dočasně odložilo plánované opravy historické brány ve Smetanově ulici. Do výběrového řízení na shod, ale se nepřihlásila žádná firma, pokračuje nezávislý starosta Pavel Kuba.
1: Pilíř z té historické brány je národní kulturní památka a vzhledem k tomu, že to je národní kulturní památka, tak ten zhotovitel musí být zapsán v registru ministerstva kultury a musí mít příslušné reference.
0: Česko má podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Českému rozhlasu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dočasně robustní, nádrže ale chybí na jiných tocích. V Povodí, pokračuje Kubala.
2: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
0: Do hranice Bělotina na Přerovsku zamířilo 180 amatérských zpěváků z celého Česka. Účastní se tam tradičního letního setkání s názvem Bělotínský týden zpěvu. Nacvičují při něm skladby českých i zahraničních skladatelů. Prezentovat je budou na koncertech dnes a v pátek. Uvedl to pořadatel akce Eduard Kavala.
3: My jsme nepřerušeně opravdu 35. ročník a já jsem tomu rád, že ten zájem těch zpěváků pořád je a každý rok jsou tady nové tváře. Letos třeba je tady skupinka zpěváků zpěveckého sboru Pražského dopravního podniku, takže jsou tady lidé, kteří jezdí s metrem a zároveň prostě ve povečerech zpívají. Sport.
0: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat dvě české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř dvouměsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V deseti boji bude pokračovat průběžně osmý Vilém Stráský. Počasí. Dnes se čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku je uzavřena silnice mezi obcemi Citov a Císařov kvůli opravám. Omezení potrvá do konce srpna.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je tady čtvrtek 13. srpna a svátek má dnes Alena. Všechno nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Už za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Jako první bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna, svátek mají Aleny. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínské ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte! A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tedy čtvrtek 13. srpna a svátek má Alena.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. No, dnes bude slunečno a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 15,4 stupně Celsia, vlhkost 52%, bezvětří, jasná obloha, jdu vykopávat část brambor do zahrady, napsal Miroslav. Tak přeji bohatou úrodu. Šternberg Aleš 13,5 stupně, hlásí Adam. Olomouc 15 stupňů Celsia, tolik naměřila Bára.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Nové prostory pro pořádání kulturních akcí, ale taky pro řidiče linkových autobusů chystají dělníci v Kladkách na Prostějovsku. Zázemí budou mít ve staré hasičské zbrojnici, která stojí hned u konečné zastávky.
1: Doteď tady měli hasiči takovou svou klubovnu, kde měli vystavený prapor a různé svoje poháry a tady ty věci, když měli nějakou schůzi, tak se to konalo zde.
2: S nezávislým starostou Kladek na Prostějovsku Jiřím Křečkem jsme v budově staré hasičské zbrojnice. Dělníci se tady pustili do rekonstrukce. V jedné z opravovaných místností vzniká sociální zařízení. Budou ho využívat i řidiči autobusů.
1: Tady jsou podlahy, udělaný ten průtlak.
2: Takže tady řidiči budou mít ten euroklíč a budou tady mít záchod, budou
1: dánský,
2: tady mít
1: dánský invalidní umývadlo.
2: Dosud museli situaci na konečné zastávce řešit řidiči podle starosty různě, třeba v nedaleké restauraci.
1: Pokud měli to štěstí a byla otevřena, anebo když to, tak si skočili na obecní úřad, když tam někdo z nás zrovna byl a nebyli jsme odjetí, takže.
2: Takže jim to teď určitě usnadní velmi život.
1: Určitě, myslím si, že to bude velký plus pro ně a takové pocit jistoty, když dojíždí do cíle. Že?
2: Vedení obce tím podle něj reaguje na poptávku mezi samotnými řidiči.
1: Každý ví, že když dojde na konečnou a nemá si kam moc skočit, že je to problém a ti řidiči, když jezdí z bodu A do bodu B a všude končí, tak kolikrát ten problém přetrvával. Vím to i z vyprávění od svého otce, který jezdil celý život autobusem, i od místních řidičů, že ten poptávka potom byla i od dispečera, který mi několikrát jako volal nebo ptal se, jestli by nebyla nějaká možnost jim tady tuto službu nějak zajistit.
2: Na konečnou právě přijíždí linka 440, autobus řídí Pavel Foret. Možnost odskočit si bez problému na toaletu vítá.
3: Tak úplně všude to není, jako na těch konečných fakt jenom zcela zřídka. Nejhorší je to o těch víkendech, to je nejdelší čekání. Člověk musí vydržet.
2: Že řidiči musí situace řešit různě, připouští i dopravce. Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba mají zázemí v depech nebo na autobusových nádražích a stanovištích. Jinde to ale může být problém.
4: Místnost na každé konečné zastávce není snadné vybudovat kvůli omezeným prostorovým možnostem nebo majetkovým vztahům. Snažíme se proto domlouvat různé možnosti v dané lokalitě, obecní úřad, hostinec, nádraží nebo jiné podobné místo. Pokud řidič přesto takovou možnost během směny nemá, dostává příplatek za stížené prostředí jako kompenzaci.
2: O nové toalety se v Kladkách bude starat obec. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Sucho trápí i rybáře v Olomouckém kraji. V řekách a rybnicích nasazují prozdušňovací techniku, zachraňují a přemísťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnicích omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhá odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňu měla zajistit větší prostor. Podle resortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. Zhruba 200 lidí včera v podvečer zaplnili louku v okolí hvězdárny v Olomouci Lošově. Pozorovali částečné zatmění slunce. Malá hvězdárna stojící na kopci za Lošovem tak zažila jednu z nejvyšších návštěvností ve své téměř 70-leté historii. Rusko zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmail v oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Podle tamních úřadů na místě vypukl požár. Zatím není jisté, zda jsou po útoku zranění nebo mrtví. Izmail je největší ukrajinský přístav na řece Dunaj. Slouží jako terminál hlavně pro vývoz ukrajinského obilí. Za sportou fotbalisté Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saudsko-arabského týmu Al-Fatih. Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získala 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. Počasí dnes se čekáme jasno. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukr bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově je uzavřena ulice Palackého kvůli opravám. Omezení potrvá do středy příštího týdne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od pradědu na Hanou. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Mohutný dům, tyčící se na samotě na svazích nad Hanáckou rovinou, to je Lusthaus, který budí pozornost turistů i náhodných cestujících krajem. Jaká je historie tohoto místa a je pravdou, že tam kdysi stávala tvrz? Do historie tohoto domu nad Drahanovicemi se vypravíme s rozhlasovou pohlednicí Mirka Kobzy o půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena a za dvě minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu mlhy na výšinách, jistá voda, když v nížinách, to pohoda. Dnes bude slunečno a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Jirka z Olomouce hlásí ulice Stupkova 15 stupňů a přeje sestřenici Alence, která má svátek, vše nejlepší. Jirku, dnes čeká velký úklid obývacího pokoje, tak ať se vše vydaří. V Mohelnici máme dnes po ránu 10 stupňů jasno a zatím klidno, zdraví Naďa a litoval 12 stupňů Celsia, hlásí Jana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, módní návrhář Osmane Lafita. Dozvíte se například i to, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do 1 hodina, 2, 3 hodin v nosi. Ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem 9:30, 9:30 a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment, jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v 1, 2 ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingových, finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Celý rozhovor s Osmanem Lafitou si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Vysočinou.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Dělníci dokončují v Mikulovicích rekonstrukci mostu přes řeku Bělou. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci dokončili opravu mostu v Mikulovicích, začali projekční práce na obnově horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Oštěpař Vadlejch vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. Dnes má být jasno, naměříme až 28 stupňů.

0: na, bude stavba předána a měla by dána do užívání. Musím říci, že všichni se na to těšíme, že opět budeme přes tento hlavní komunikační kanál z jednoho stranu na druhou stranu řeky všichni moci bez jakýchkoliv omezení využívat.
1: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
2: Úseky, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
1: Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Ministerstvo poslala desítky připomínek na návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Rezorty kritizují třeba vysoké finanční nároky, chybějící analýzu nebo přílišnou obecnost dokumentu. Ke stažení vyzvali vládu Andreje Babiše z Hnutí ANO i organizace v kultuře. Po rezortu kultury chtějí, aby využívala ještě stále platný strategický dokument předchozí vlády Petra Fialy z ODS. Sport. Uštěpař Jakub Vadlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro dvouměsíční závodní pauzu kvůli problémům s pravým kolenem.
3: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky. Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukr bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava se pohybují lidé, pravý pruh je neprůjezdný, u dálnice hoří louka, dejte pozor.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal, přeje příjemné ráno, víkend se pomalinku blíží, jestli se vám o to víc oči klíží, tak si vzpomeňte na blížící se sobotu a neděli a třeba pomalu začněte plánovat, kam můžete vyrazit na výlet, no a uvidíte, že hned budete mít lepší ranní náladu. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, tentokrát se podíváme do Olomouce na poradnu pro volbu povolání a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká dvojice Damien a song Mám tě rád. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Okresní péče o mládež v Olomouci otevřela před 100 lety poradnu pro volbu povolání, což při listování deníkem Našinec zaujalo Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Určená byla mládeži obou pohlaví, která se chtěla věnovat praktickému povolání a radila jim, které by pro ně bylo nejvhodnější s ohledem na jejich duševní a tělesné schopnosti, sociální a hospodářské prostředí i vzhledem k celkové hospodářské situaci toho, kterého výrobního a obchodního odvětví v době přítomné i jeho pravděpodobnému vývoji v budoucnosti. V článku se dále psalo: bylo by velmi dobře, kdyby obchodníci přijímali do učení jen ty hochy a dívky, kteří prošli poradnou pro volbu povolání, neboť předešlo by se pak mnohému pozdějšímu zklamání během učení i během pomocnické doby leckterého adepta obchodního stavu.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 7:02. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má dnes Alena.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy na lukách, potocích a řekách, v srpnu zvěstují trvalé počasí. No dnes bude slunečno a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Lipová Lázně 10 stupňů Celsia, tolik naměřila Lída, která se chystá ráno na nákup a potom bude celé dopoledne uklízet. Tak se daří. Sobotín 11 stupňů, slunečno, vzkaz od Přemka, Šumvald 13,5 stupně. Dnes budu zavařovat rajčata s česnekem, píše Jana, tak ať se to vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, možná už za chvíli se vydáte zalévat na zahrádku, budete přitom obdivovat letošní úrodu, ale také se smutně koukat na prázdná místa, kde už bylo sklizeno. Pokud si chcete ještě užít čerstvé zeleniny, vysejte polníček, řetkvičky a pekingské zelí. Pro zimní sklizení můžeme zasadit také špenát, mangold nebo růžičkovou kapustu. Já budu mít například ještě všude špenát. Na prázdné záhony lze vyset i zelené hnojivo, například hořčici, na podzimí pak zarijeme do půdy. Tak ať nám naše zahrádky i zahrady přináší i v srpnu radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Oničově a 9 okolních obcích platí zákaz odběru povrchových vod. Nařízení vyhlásili úředníci radnice a týká se všech vodních toků a nádrží v okolí města. Podle mluvčího města Marka Juráně by lidé neměli zalévat zahrady, napouštět bazény nebo mít auta. Moholnici odložili opravy historické brány ve Smetanově ulici. Do výběrového řízení na zhotovitele se totiž nepřihlásila žádná firma. Řekl to nezávislý starosta Pavel Kuba. Situace podle něj komplikuje fakt, že brána je kulturní památkou a zhotovitel musí být zapsaný v registru Ministerstva kultury. Do hranice Bělotína na Přerovsku zamířilo 180 amatérských zpěváků z celého Česka. Účastní se tam tradičního letního setkání s názvem Bělotínský týden zpěvu. Nacvičují při něm skladby českých i zahraničních skladatelů. Prezentovat je budou na koncertech dnes a v pátek. Před 65 lety začala stavba tzv. Berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na další skoro 30 let oddělila od okolního socialistického státu. Za sportu hokejisty Olomouce dnes čeká druhý přípravný zápas na novou sezónu Extraligy. V 17 hodin nastoupí na ledě v Hradci Králové. První prověrku proti Vítkovicím zvládli Hanáci úspěšně, vyhráli 2-0. Počasí dnes čekáme jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Fouker bude slabý, během dne místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnici D35 u obce Příkazy směr Hradec Králové leží sražená strana, levý pruh je neprůjezdný a střed osobního auta se zvěří máme hlášený také u obce Senička na Olomoucku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: S dopravními komplikacemi musí v létě počítat řidiči na Jesenicku. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. 2 minuty po půl sedmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Veď mě dál, cesto má, zpíval Pavel Bobek, hrajeme písničky, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:09, dobré ráno. S dopravními komplikacemi musí v létě počítat řidiči na Jesenicku. Dělníci tam opravují cesty, které poničily předloňské povodně. Na uzavírky motoristé narazí například v Mikulovicích a Jeseníku. Práce tam potrvají ještě několik měsíců.
1: Tady protekla voda asi ve výši 0,5 metru, tak veškerý ten povrch, který tady byl, tak prostě byl odplaven.
2: Popisuje mi jednu z právě opravovaných komunikací za základní školou starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN. Opravy pokračují i na dalších místech v obci.
1: Dále na ulici Nabukovci, za elektrárnou, na ulici Kamenická, ulici Potoční a ulici Hlucholaska.
2: Opravy komunikací v Mikulovicích si vyžádají zhruba 70 milionů korun. Zmíněné úseky by měly být hotové do konce října. V obci ale i přesto zůstává řada dalších komunikací, které na opravu teprve čekají. Podle Šťastného jejich opravy brzdí složitá administrativa.
1: Právě v těch nejtěžších úsecích, které by možná potřebovaly tu nejrychlejší pomoc a nejrychlejší opravu, tak tam jsou takové zásahy, že to stavební povolení musí být a to nemáme do dneška na některých úsecích, takže to jsou ta administrativa, to určitě bude veliký problém.
2: Letní opravy komunikací komplikují také dopravu. Nicméně místní s tím problém nemají.
3: Ne, neomezuje mě to v ničem. Že se to dá jako obět všelijak, takže ne.
2: Popisuje Jarmila. S opravami komunikací pokračují i v nedalekém Jeseníku. Říká místostarosta Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
4: Především ulice Jaroslava Ješka, Denisova a Janáčková. Tam teď v průběh těch prací je takový, že jsme zhruba v polovině. Na to by měla navazovat ulice Školní a Gogolova a Tyršova, což je střed města. Tam počítáme s tím, že by se to mohlo dokončit do konce září.
2: Nejvíce poškozenou byla ulice Mlýnská, doplňuje Vlazlo.
4: Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. A důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy Jeseníku, je ulice Fučíkova, která vede k nákupnímu centru a dále do středu města, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
2: Rozkopané ulice a uzavírky se dotýkají také obyvatel Jeseníku.
5: Určitě omezuje. Já tady jezdím vlastně každý den, protože tady pracuju hnedka vedle města, takže je to omezující, no, určitě.
2: Říká Pavla. Podobný názor má také Zdeněk.
6: Stále je to důležitý, že jo. Provoz omezený, ale je potřeba to spravit, a se dá normálně jezdit. No.
2: Obnova všech povodněmi poškozených komunikací vyjde v Jeseníku zhruba na 1 miliardu korun. Práce jsou časově náročné a složité, také kvůli koordinaci s dalšími správci sítí, uvádí Vlazlo.
4: Ale do něčeho vstupuje více subjektů s velmi mnohdy složitými stavbami a stavbami zasahujících velkou část města, tak to je prostě složité. A další věc je, že v tomto období není úplně velká nabídka stavebních firem.
2: Opravy komunikací budou v Jeseníku i Mikulovicích pokračovat i v dalších měsících. Řidiči proto musí počítat s dalšími dopravními omezeními. Z Jesenická Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak dnes čekáme po celý den slunečno, bude obloha bezoblačná nebo jen s velmi malou oblačností. Maximální teploty budou od 24 do 28 stupňů, na horách to bude kolem 20 stupňů a vítr bude slabý, během dne mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A jaké počasí bude v noci a zítra během dne?
2: Tak noc by měla být jasná, chladná, minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů, v údolích to může být až 6 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra by mělo být počasí slunečné s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, maximální teploty od 25 do 29 stupňů, na horách kolem 21 stupňů a vítr bude slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže kolmo nad hlavou drží láhev. S nádechem přesuneme pánev vzad, mírně pokrčíme kolena a jdeme do předklonu. Opět s výdechem se vrátíme zpět do stoje. Paže stále nad hlavou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Už za chvíli nás čekají zprávy. Tentokrát se podíváme do Zlatých hor, kde plánují rekonstrukci nevyužívaných bytových domů. Za 7 minut, 7 hodin. Dobré ráno.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Zlaté hory nabídnou nové městské byty. Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Plavkyně Sémanová bude na mistrovství Evropy útočit na třetí zlato na 200 metrů. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zlaté hory na Jesenicku nechají opravit nevyužívané bytové domy. Čtyři budovy jsou ve špatném stavu. Po opravách v nich vznikne víc než 20 bytů, říká nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
5: Připravujeme rekonstrukci domů 99, 642, 381, 203. Mělo by tam vzniknout více než 20 bytových jednotek a nyní jsou ty projektové dokumentace na

0: systém, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
1: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Centrum Zlína se dnes večer částečně uzavře kvůli tréninkovým místám před páteční městskou rychlostní zkouškou Baromček Rally Zlín. Omezení potrvá do 2:30 ráno. Kvůli červencovému požáru budovy v bývalém baťovském areálu bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění. Sport. Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl. V Paříži skončil 5. Na znakařské dvoustovce v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále. Soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro 0,5 sekundy. To Barbora Sémanová postoupila do finále královské dvoustovky nejrychlejším časem.
2: Jo, určitě jsem ráda. Jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem, a opřít se do té druhé stovky. Takže mám radost, a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená. Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Velkého Týnce směr Olomouc pracují silničáři, levý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, ale nejen v ulicích Olomouce, zejména po ránu potkáte dva typy řidičů. No, jedni se jásavě za volantem usmívají, auto mají naplněné po střechu a užívají si dovolenou. A potom jsou tady ti, co jedou do práce. Tak držím palce, ať mají příjemný den na obě skupiny. V Uničovském kostele se rozsvítí při nedělní bohoslužbě několik desítek metrů dlouhá svíce namotaná na cívce. Více o tom už do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká skupina Elán. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, je tady srpen, to je měsíc, kdy nám dělají radost výpěstky, je to ale i měsíc, kdy můžeme vysazovat cibulky, sněženek, bledulí, šafránu, křehkých ocůnů a bramboříků. Sázet je lze nejen na záhony, ale také po skupinkách do trávníku, který krásně oživí. Pustme se do toho, bledulím svědčí vlhká propustná půda, sněženkám vyhovuje vlhčí propustná a kyprá půda a šafrány ocení lehčí a humózní půdu na slunném stanovišti. Tak držím palce, ať se nám pěstování daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena a za půl minuty bude čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. No dnes bude slunečno, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Ránko je chladné, 9 stupňů a od pátku je tu akce Cihelna Marie Králíky. Zdravím. Honza z Písečné píše, dnešní ráno opět chladnější, teploměr ukazuje jen 10 stupňů, je jasno, větřík nefouká, vlhkost vzduchu 89%, vypadá to opět na hezký den, hned po snídani zajedeme do Jeseníku. A v Žárové jasno 12 stupňů a slabý západní vítr, píše Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno. Farníci z Uničova oslaví při nedělní bohoslužbě v tamním kostele svátek voskové svíce. Zapálí speciální několik desítek metrů dlouhou svíci namotanou na cívce. Tradice má kořeny v pozdním středověku a souvisí s legendou o záchraně města panou Marií před požárem.
1: Uničovský farář Dariusz Traskalik dvojicí klíčů otevírá dveře do místního muzea baroka. To je stará budova a tady vidíme, co to vlastně vidíme. To jsou taková dvě dřevěná kola. K čemu to slouží?
2: Je to takové zařízení, které slouží k tomu, aby vyrábět tradiční voskovou svíci podle staré středověké receptury.
1: Dvě dřevěná kola se otáčejí a několik metrů dlouhá svíce se postupně navíjí na druhý z bubnu.
2: Máme navinutý knot v délce, řekneme, 60 metrů a pak točíme tím kolem. Tak vidíte, že ono plynule jde, ani není je slyšet moc, ale fakticky točí se to kolo a ono navíjí z druhého kola ten knot, který prohází voskovou lázní a na ten knot prostě ten vosk se nalepí a zesiluje.
1: Zařízení v muzeu, které sledujeme v pohybu, je replika. K výrobě svíce se používá další stroj v nedaleké farnosti Medlov. Dvěma lidem práce zabere několik hodin.
2: Je to proces, který vyžaduje prostě soustředění, tady nemůže člověk udělat žádnou chybu.
1: Nevšední dlouhé svíce se v Uničově vyráběly po staletí. Tradice má původ v legendě o záchraně města panou Marií před požárem při útoku nepřátelského vojska. Její obsah mi popisuje Nikola Hirnerová, vedoucí městského odboru kultury.
3: Měšťanka jménem Kurdula slíbila, že bude každý rok obětovat voskovou svíci, která bude tak dlouhá, jako jsou uničovské hradby, což si představme poměrně dost, protože to mělo být asi 1,5 km. Ale jak víme, tak 1,5 km asi bychom svíčku nevyrobili, tak asi pravděpodobně byla o něco kratší.
1: Tradice z Uničova po válce spolu s odsunem místních německých obyvatel na desítky let zmizela. Před několika lety se jí podařilo z iniciativy faráře Traskalika obnovit.
2: Po celý rok ta svíce svítí se během bohoslužeb. Tady jedna paní má na starosti, ona hlídá tu svíci, aby dobře hořela a právě tím naplňujeme ten slib.
1: Letos budou místní farníci svátek voskové svíce slavit v neděli 16. srpna. Z Uničova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiči budou moci od příštího týdne opět využívat silniční most Mikulovicích na Jesenicku. Jeho technický stav se zhoršil po předloňských povodních. Rekonstrukce mostu přes řeku Bělou stála zhruba 17 milionů korun. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, která poničila předloňská povodeň. První návrhy mají být hotové v říjnu. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Ministerstvo poslalo desítky připomínek na návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. Zjistil to server i rozhlas. Rezorty kritizují třeba vysoké finanční nároky, chybějící analýzu nebo přílišnou obecnost dokumentu. Ke stažení vyzvali vládu Andreje Babiše za ANO i organizace v kultuře. Za sportou fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a po druhé za sebou ovládli super pohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat. Po změně stran ale rozhodli Pařížané. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Mořice směr Brno pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové prostory pro pořádání akcí, ale taky pro řidiče linkových autobusů chystají v Kladkách. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Nové prostory pro pořádání kulturních akcí, ale také pro řidiče linkových autobusů chystají dělníci v Kladkách na Prostějovsku. Zázemí budou mít ve staré hasičské zbrojnici, která stojí hned u konečné zastávky.
1: Doteď tady měli hasiči takovou svou klubovnu, kde měli vystavený prapor a různé svoje poháry a tady ty věci, když měli nějakou schůzi, tak se to konalo zde.
2: Závislým starostou Kladek na Prostějovsku Jiřím Křečkem jsme v budově staré hasičské zbrojnice. Dělníci se tady pustili do rekonstrukce. V jedné z opravovaných místností vzniká sociální zařízení. Budou ho využívat i řidiči autobusů.
1: Vykopané podlahy, udělaný ten průtlak.
2: Takže tady řidiči budou mít ten euroklíč a budou tady mít záchod, budou
1: pánský,
2: tady mít
1: pánský invalidní umývadlo.
2: Dosud museli situaci na konečné zastávce řešit řidiči podle starosty různě, třeba v nedaleké restauraci.
1: Pokud měli to štěstí a byla otevřena, anebo když to tak si skočili na obecní úřad, když tam někdo z nás zrovna byl a nebyli jsme odjetí, takže.
2: Takže jim to teď určitě usnadní velmi život.
1: Určitě, myslím si, že to bude velký plus pro ně a takové pocit jistoty, když dojíždí do cíle. Že?
2: Vedení obce tím podle něj reaguje na poptávku mezi samotnými řidiči.
1: Každý ví, že když dojde na konečnou a nemá si kam moc skočit, že je to problém a těch řidiči, když jezdí z bodu A do bodu B a všude končí, tak kolikrát ten problém přetrvával. Vím to i z vyprávění od svého otce, který jezdil celý život autobusem, i od místních řidičů, že ten poptávka potom byla i od dispečera, který mi několikrát jako volal nebo ptal se, jestli by nebyla nějaká možnost jim tady tuto službu nějak zajistit.
2: Na konečnou právě přijíždí linka 440, autobus řídí Pavel Foret. Možnost odskočit si bez problému na toaletu vítá.
3: Tak úplně všude to není, jako na těch konečných fakt jenom zcela zřídka. Nejhorší je to o těch víkendech, to je nejdelší čekání. Člověk musí vydržet.
2: Že řidiči musí situace řešit různě, připouští i dopravce. Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba mají zázemí v depech nebo na autobusových nádražích a stanovištích. Jinde to ale může být problém.
4: Místnost na každé konečné zastávce není snadné vybudovat kvůli omezeným prostorovým možnostem nebo majetkovým vztahům. Snažíme se proto domlouvat různé možnosti v dané lokalitě, obecní úřad, hostinec, nádraží nebo jiné podobné místo. Pokud řidič přesto takovou možnost během směny nemá, dostává příplatek za stížené prostředí jako kompenzaci.
2: O nové toalety se v Kladkách bude starat obec. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 13. srpna, svátek má Alena, vše nejlepší je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu mlhy na výšinách, jistá voda, když v nížinách, to pohoda. Dnes bude slunečno a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Dolní Bohdíkov, dnes zase krásné, modré, ale chladné ráno, jen 10 stupňů bez větří. Jdu zalít rajčata a kytky na oknech a potom snídat, napsala Vlaďka. Dobrou chuť. Zdena z Holubic, u nás je 10 stupňů, chystám se na poštu, potom budu dělat na roštěnku s kolínkama a odpoledne půjdu do lesa. Také mám volné záhony, chtěla jsem nasadit špenát, ale rodina nechce, že je málo vody, píše Zdena z Holubic. A Jirka z Olomouce hlásí, ulice Stupkova 15 stupňů, Jirku dnes se čeká velký úklid obývacího pokoje, tak ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes nás čeká další horký letní den. Zítra o víkendu budou teploty stoupat opět nad 30 stupňů. Jestli přemýšlíte, co udělat v takovém počasí na oběd, mám pár tipů. No ideální jsou čerstvé zeleninové saláty nebo kombinace. Část syrová a část vařená. Chystáte-li se vařit, zvolte takový způsob, který příliš nezatíží naše trávení. Ideální je vaření ve vodě, v páře, blanšírování či rychlé restování. A pokud vaříme polévky, tak je dělejme velmi lehké, řídké, ideálně ze sladké zeleniny. Nezapomeňme přidat hodně zelených natí, třeba petrželky nebo pažitky. A ovoce, které právě dozrává, to je také ideální na osvěžení těla. Tak snídáte-li, dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. V Olomouckém centru Semafory dnes odpoledne dopravně bezpečnostní akce pro rodiny s dětmi. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Odevzdat nepotřebné věci můžou i lidé z Bělotína a okolí. České lesy trpí nedostatkem vody. Kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Olomoucké centrum Semafor dnes pořádá akci pro rodiny s dětmi. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lidé z Bělotína na Přerovsku a okolních obcí můžou využívat nové reuse centrum. Sídlí v hale u vjezdu z obce do místní části Nejdek. Náklady na vybudování centra přesáhly 20 milionů korun, říká lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala.
2: My jsme měli podporu mikroregionu tady rozvodí s tím, že i starostové vědí, že jejich občané mohou u nás ty věci odevzdat nebo si něco nakoupit, ale my to takhle nespecifikujeme. Prostě kdo přijde a řekne si, prostě něco jsem donesl nebo zase něco, co si chci koupit za tu symbolickou cenu, tak je vítán.
1: Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místích uschly i desítky procent.
3: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zásadit.

0: věznic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Olomoucké centrum Semafor dnes odpoledne pořádá dopravně bezpečnostní akci pro rodiny s dětmi. Pro účastníky budou připravená šlapadla, elektrokoloběžky nebo handbajky. Pokračuje vedoucí centra Kateřina Nastoupilová.
1: Můžete se těšit na všechny složky integrovaného záchranného systému, můžete se těšit na vojenskou policii, cyklokuriozity, bude možnost vylézt si do velkého odtahového auta a akce bude nachystaná pro návštěvníky od 14 hodin a v 18 zakončíme hasičskou pěnou. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát o postup do posledních předkol evropských pohárů. Jablonec 18:30 nastoupí ve třetím předkole konferenční ligy na hřišti týmu RFS Riga. Severočeši hájí dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Fotbalisté Hradce Králové se v evropské lize představí v Turecku. 19 hodin čeká tamní Bešiktaš Istanbul. První zápas Východočeši prohráli doma 0-1. Počasí. Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi Prostějovem a obcí Vrbátky havarovalo osobní auto. Vozovka je tu ve špatném stavu, dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. I když jsme stále na začátku srpna, už na nás útočí ze všech stran blížící se začátek školního roku. Letáky ve schránkách i v e-mailech lákají nákup školních potřeb. No, pamatuju si, jak jsem jako dítě zmínku o škole v tento čas úplně nenáviděl. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík nám za chvíli představí několik ryb s neobvyklými jmény. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: pohádky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno, právě teď zamíříme pod vodu. Martin Písařík nám představí několik ryb s neobvyklými jmény.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 8:45, dobré ráno, užíváme si čtvrtek a svátek má dnes Alena.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. No dnes bude slunečno, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás v Hinčicích u města Albrechtic je teď 14 stupňů, sluníčko, snídáme na terase. Je to krásný začátek dnešního letního dne, přejeme všem, ať se mají také tak krásně, píše Lenka. Lenko, užívejte a dobrou chuť. Šternberg 14 stupňů Celsia, hlásí Jiřina, která dnes připravuje na oběd zapečené cukety, a 11 stupňů Celsia, tolik naměřil v Jeseníku Marek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. S dopravními komplikacemi musí v létě počítat řidiči na Jesenicku. Dělníci tam opravují cesty, které poničily předloňské povodně. Na uzavírky motoristé narazí například v Mikulovicích a Jeseníku. Práce tam potrvají ještě několik měsíců.
1: Tady protekla voda asi ve výši 0,5 metru, tak veškerý ten povrch, který tady byl, tak prostě byl odplaven.
2: Popisuje mi jednu z právě opravovaných komunikací za základní školou starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN. Opravy pokračují i na dalších místech v obci.
1: Dále na ulici Na Bukovci, za elektrárnou, na ulici Kamenická, ulici Potoční a ulici Hlucholaska.
2: Opravy komunikací v Mikulovicích si vyžádají zhruba 70 milionů korun. Zmíněné úseky by měly být hotové do konce října. V obci ale i přesto zůstává řada dalších komunikací, které na opravu teprve čekají. Podle Šťastného jejich opravy brzdí složitá administrativa.
1: Právě v těch nejtěžších úsecích, které by možná potřebovaly tu nejrychlejší pomoc a nejrychlejší opravu, tak tam jsou takové zásahy, že to stavební povolení musí být a to nemáme do dneška na některých úsecích. Takže to jsou ta administrativa, to určitě bude veliký problém.
2: Letní opravy komunikací komplikují také dopravu. Nicméně místní s tím problém nemají.
3: Ne, neomezuje mě to v ničem. Že se to dá jako obět všelijak, takže ne.
2: Popisuje Jarmila. S opravami komunikací pokračují i v nedalekém Jeseníku. Říká místostarosta Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
4: Především ulice Jaroslava Ješka, Denisova a Janáčkova. Tam ten průběh těch prací je takový, že jsme zhruba v polovině. Na to by měla navazovat ulice Školní a Gogolova a Tyršova, což je střed města. Tam počítáme s tím, že by se to mohlo dokončit do konce září.
2: Nejvíce poškozenou byla ulice Mlýnská, doplňuje Vlazlo.
4: Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. A důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy Jeseníku, je ulice Fučíkova, která vede k nákupnímu centru a dále do středu města, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
2: Rozkopané ulice a uzavírky se dotýkají také obyvatel Jeseníku.
5: Určitě omezuje. Já tady jezdím vlastně každý den, protože tady pracuju hnedka vedle města, takže je to omezující, no, určitě.
2: Říká Pavla. Podobný názor má také Zdeněk.
6: Stále je to důležitý, že jo. Provoz omezený, ale je potřeba to spravit, ať se dá normálně jezdit. No.
2: Obnova všech povodněmi poškozených komunikací vyjde v Jeseníku zhruba na 1 miliardu korun. Práce jsou časově náročné a složité, také kvůli koordinaci s dalšími správci sítí, uvádí Vlazlo.
4: Jakmile do něčeho vstupuje více subjektů s velmi mnohdy složitými stavbami a stavbami zasahujících velkou část města, tak to je prostě složité. A další věc je, že v tomto období není úplně velká nabídka stavebních firem.
2: Opravy komunikací budou v Jeseníku i Mikulovicích pokračovat i v dalších měsících. Řidiči proto musí počítat s dalšími dopravními omezeními. Z Jesenická Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Zlaté hory na Jesenicku nechají opravit nevyužívané bytové domy. 4 budovy jsou ve špatném stavu. Po opravách v nich vznikne více než 20 bytů, řekl to nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác. Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení na jednou. Sucho trápí i rybáře v Olomouckém kraji. V řekách a rybnicích nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemísťují ryby z vysychajících toků a v chovných rybnicích omezují nebo úplně zastavují krmení. To se podle nich na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské. Za sportu Slovenka Emma Zapletalová je mistryní Evropy v běhu na 400 metrů překážek. Vedoucí žena letošních světových tabulek na šampionátu v Birminghamu potvrdila roli favoritky a vyhrála za 52,91 sekundy. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukr bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Mezi Prostějovem a obcí Vrbátky se řeší nehoda osobního auta, které najelo do výtluku. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zpěvák Michal Prokop dnes slaví 80. narozeniny, více o něm uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Zpěvák, který načas vyměnil koncertní pódia za poslaneckou lavici a později pak za televizní studio. Právě taková je životní cesta Michala Prokopa, který dnes slaví 80. My si teď jeho kariéru připomeneme.
1: Kolej Yesterday. Prázdnou ulicí. Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus Five pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. V roce 1970 pak natočil album Město R, kde využil texty Josefa Kainara právě pro titulní píseň. Dnes deska patří k zásadním nahrávkám československého roku. Její vydání se ale kvůli nastupující normalizaci zdrželo o 2 roky.
2: Když jsme to potom začali zkoušet, tak jsme měli pocit, že by si to zasloužilo nějakou větší orchestraci. My jsme tenkrát měli takovou tu ambici, že jako jsme chtěli dokázat, že jsme opravdu umělci, že ta naše hudba je opravdovský umění s velkým jako U.
1: Vzpomínal hudebník v dokumentu Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. V té době se spřátelil také s Hanou Zagorovou.
3: Po nějaké době jsme si s Michalem řekli, že čas nazrál a že bychom si mohli založit vlastní kapelu. Tak jsme postavili koncertní Posa. Slova se mi pletou, nevím, jak mám to
1: říct. Nevyštěnou větou, mnohdy řeknem si víc. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Že se na hudební scéně rozhodně nestratil, ukázal i letos. Za album Ostraka, které natočil právě s Framus Five, získal na jaře 2 ceny Anděl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Připomínám, že si v našem audioarchivu nebo v aplikaci Můj rozhlas můžete poslechnout 2 díly pořadu Rocklek, albu Michala Prokopa Ostraka.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. No dnes bude slunečno a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Konice 15 stupňů, jasno, to je vzkaz od Pavlíny. Zdravím také Luďka z Horky, ten hlásí slunečno 15,5 stupně a chystá se vykopávat brambory, tak přeji bohatou úrodu. A jeseník 13 stupňů, slunečno, napsala Andrea.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. No už o 9:30 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Mohutný dům, tyčící se na samotě na svazích nad Hanáckou rovinou. To je Lusthaus, který budí pozornost turistů i náhodných cestujících krajem. Jaká je historie tohoto místa? A je pravdou, že tam kdysi stávala tvrz? Do historie tohoto domu nad Drahanovicemi se vypravíme s rozhlasovou pohlední Mirka Kobzy. O 9:30 poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 9 hodin. V Mohelnici odložili opravy historické brány ve Smetanově ulici. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Bořek Volný.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci staví v Kladkách na Prostějovsku zázemí pro řidiče autobusů. Opravy děre českou mikrovlnnou metodou prodlužuje životnost silnic. Oštěpař Vadlejch vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. Dnes má být jasno, naměříme až 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bývalá hasičská zbrojnice v Kladkách na Prostějovsku bude mít nové využití. Dělníci v ní staví zázemí pro pořádání kulturních akcí, ale také pro řidiče linkových autobusů. Budova stojí u konečné zastávky. Pokračuje nezávislý starosta Kladek Jiří Křeček.
2: A z té poslední části tam chceme vybudovat to sociální zařízení, záchody bezbariérové pro invalidy. A hlavně tady konečná stanice autobusových linek a řidiči mnohdy neměli kam si odskočit, opláchnout se a jít na WC, takže bude to i pro ně přístupný. Bude ten zámek na euroklíč, který by měl ten řidič každý u sebe.
1: Mohelnice odložily opravy historické brány ve Smetanově ulici. Do výběrového řízení na zhotovitele se totiž nepřihlásila žádná firma, řekl to nezávislý starosta Pavel Kuba. Situace podle něj komplikuje fakt, že brána je kulturní památkou a zhotovitel musí být zapsaný v registru Ministerstva kultury. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
3: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
4: Přibližuje Ondřej Rušik vás z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i

0: dnes a v pátek. Uvedl to pořadatel akce Eduard Kavala.
1: My jsme nepřerušeně opravdu 35. ročník a já jsem tomu rád, že ten zájem těch zpěváků pořád je a každý rok jsou tady nové tváře. Letos třeba je tady skupinka zpěváků z pěveckého sboru Pražského dopravního podniku, takže jsou tady lidé, kteří jezdí s metrem a zároveň prostě ve povečerech zpívají. Sport.
0: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu budou o postup bojovat dvě české medailové naděje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel poběží semifinále na 400 metrů. Obhájce evropského titulu Jakub Vadlejch nastoupí po téměř dvouměsíční pauze do kvalifikace o štěpu. V desetiboji bude pokračovat průběžně osmý Vilém Stráský. Počasí. Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Radvanice směr Brno odstraňují následky požáru, dodávky, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Bylo 9, prázdninové, 13. srpnové dopoledne. S Českým rozhlasem Olomouc. Včera jsme měli Kláru neboli Jasněnu v kalendáři 12.8. Tak jsme zaměřili mimo jiné na Bouzovsko v pověstech z Olomouckého kraje, i když nevyloženě v nich za Jasněnkou a Jírou. Tak uvidíme, co s tím způsobí a zapříčiní a spáchá Alenka. Máme dneska 13. máme v kalendářích Alenky, pěkně je zdravíme, no uvidíme, uslyšíme. Zamíříme za zrádným Krumem, možná měl manželku Alenku, z Choliny, z Cholene a taky za jednou Můrou v Loké. V Loké, nahané v té centrální na Litovelsku, takže vlastně jenom kousíček posun od včerejška, ale nové tajemné příběhy. Ty konec konců přijdou na přetřes taky řekněme z Drahanovicka, z náměstka, ještě určitě kolem plus minus půl desáté, ještě určitě před zámeckým létem, protože to budeme objevovat tajemné Lusthaus, neboli tajemný Lusthaus u Drahanovic a Slatinic s Mirkem Kobzou. Teď ale vzpomínka na Miroš Birku, anebo za chvilinku i pátá Helenky Vondráčkové.

0: před 11 minutami, dnes je 13.8. No a pak je akorát tak čas na tajemno. A taky cestování v čase a cestování možná i po vašem okolí sousedství. K poslechu totiž nabízíme v Českém rozhlase Olomouc další část pověstí z Olomouckého kraje. Vypravíme se do kraje vlastně centrální, nejcentrálnější, a ne? A poslechneme si další příběhy právě z těchto míst našeho regionu. Připravila je Markéta Kočí Machačíková v režii Michala Bureše. Účinkuje opět Igor Bareš.
1: O zrádném Krumovi z Choliny. Psal se rok 1643 a litovelským krajem se jako děsivá smršť valila vojska Švédů. Nejhorší časy nastaly, když padla Olomouc. Švédové se rozlili po celé Hané, obsadili i skalnatý Rampach a udělali z něj svou pozorovatelnu, aby jejich očím neuniklo ani zblo. Oddíly nemilosrdně pustošili kraj a plenili vše, nač přišli. Otvírali sedlákům stodoly, brali koně i dobytek. V domech pozbírali veškeré jídlo. To byla 30letá válka. Jedna pověst vypravuje, že vesnice Cholina se zdála švédského plenění zprvu ušetřena, ale to za cenu zrady. Žil v ní tehdy jakýsi Krum, menší a nenápadný, úplně obyčejný člověk. Vydal se do Litovle, aby se přihlásil u velitele švédského oddílu a aby mu nabídl, že mu za dobrou cenu bude k dispozici při odhalování úkrytů a skrýší, do nichž jeho sousedé tajně poschovávali své cennosti. Švédský kapitán mu s opovržením hodil k nohám pár zlatek. Krum je z prachu snaživě pozbíral. Hned na zítří se vrátil do Choliny a kam přišel, tam zavedl řeč na Švédy. Nadávaje na ně, fňukaje, co všechno mu sebrali. A dokonce modřiny, které mu způsobili, ukazoval. Tím si získal důvěru a všichni před ním mluvili otevřeně. Krum jim trpělivě naslouchal. Politoval, když bylo třeba. Pochválil jejich úsudek a mazanost úkrytů. Stalo se, že po pár dnech se ukázali v Cholině, ale i v Odrlicích, Dubčanech, ba až v Senici Švédové a šli najisto. Objevili tajné skrýše, o nichž nikdo nevěděl, cennosti zabavili, hospodáře zmlátili. I sám obezřetný farář v cholinském kostele na nebevzetí Panny Marie se neuhlídal a pochlubil se Krumovi, že převzácný kostelní poklad ukryl na bezpečné místo nad sakristií. I tam na zítří přišli Švédové a všechno si odnesli. Farář zůstal jako omráčený. Věděl, že to musel někdo vyzradit, ale kromě něj a kostelníka přeci nikdo. Pak mu to došlo. Krum. To už se u kostela začali zbíhat cholinští. Radili se. Nakonec se shodli na tom, že to byl jistě ten Krum. Celý dav se v touze po pomstě hnal k jeho chalupě, aby ho za zradu potrestali. Ozbrojili se sekirami, cepy a vidlemi. Zklamalo je, když zrádce doma nenašli. A byli by se zase rozešli, kdyby někdo nezahlásil: už jde! Krum právě pospíchal domů z Litovle, obtěžkaný svým podílem na kořisti. Když uviděl, jak se na něj ženou, vyrazil k Rampachu, kde doufal ukrýt se. Netušil, co dokáže dav, je-li veden společným cílem, ať dobrým nebo zlým. Nastala divoká štvanice na život a na smrt. Krum sotva popadal dech. Vyběhl po holém kamenitém svahu a dral se dál vzhůru na vrchol 418 metrů vysoký. Tam je mezi skalami několik sluhů. Pro následovatelé byli urputnější a rychlejší, než čekal. Kdo si ho srazil k zemi? Marně se zrádce bránil, byl přemožen, dovlečen k okraji srázu, čí si paže ho rozhoupali a jeho tělo, divoce se zmítající, padalo dolů. Zazněl slabý výkřik a po něm dutý pád. Trup dopadl do jedné hluboké průrvy, ale hlava se kutálela dál do nevídaných hlubin. A zbylo jen ticho. O můře v Luké. Víte, co je to můra? Dříve se věřilo, že je to lidská bytost, jež se proměňuje ve zvíře. No, nejčastěji v kočku. Chodí po nocích a sužuje lidi ve spánku. Mnohdy o tom ani sama neví. Noc co noc taková můra usedá člověku na prsa, dusí ho nebo mu saje krev. Ten člověk pak chradne, slábne a schází. Stalo se v Luké, že tam začala chodit můra na jednoho hospodáře. Spánek ho neosvěžil, ve dne byl celý bledý a schvácený. Práce mu zůstávala pod rukama, které slábly a slábly. Už se to vleklo drahnou dobu, když hospodáře napadlo, že za to může zřejmě můra. Nevěděl ale, jak na ní. Jednou za ním přišel kamarád mlynář z Vojtěchova. Dlouho se neviděli a mlynář se úplně zhrozil, když hospodáře uviděl tak spustlého a zběrovaného. A protože mlynář za svých mladých let prošel pěkný lán světa a leda, s čemu se přiučil, pravil: uvidíš, že ti od té můry odpomůžu. Vyprávěl pak hospodáři, jak v jednom mlýně zažil podobný případ. Prostředků, jak se můry zbavit, je moc, ale musí se jich někdy vyzkoušet i víc. Na každou můru platí něco jiného. Ještě téhož dne odpoledne začal mlynář s přípravami. Pořídil nový kamenný hrnec a svíci. Do dna hrnce udělal díru, pak si obstaral svěcenou vodu. Když nastal večer, postavil mlynář svíci na stůl, zapálil ji a přiklopil hrncem. Svěcenou vodu si připravil, v misce opodal. Oba kamarádi pak ulehli a čekali. Netrvalo dlouho a hospodář usnul, jako by ho do vody hodil. Mlynář? Ne. Špicoval uši. Ve světnici vládlo hluboké ticho. Slyšet byl jen tikot hodin. A když už se i mlynáři začali klížit zraky, počal z nenadání jeho kamarád těžce oddychovat, hekat a nepokojně se na lůžku převalovat. Na ten okamžik mlynář čekal. Vyskočil ke stolu, odklopil hrnec, plamen svíce, ozářil světnici. Na hospodářovi seděla velká černá kočka. Mlynář popadl svěcenou vodu a pokropil jí obě okna, dveře i dvířka u kamen, zkrátka každou skulinu, kterou by mohla kočka uniknout. Ta ho přitom sledovala, ani se nehnula, jen oči jí zlověstně plály. Když mlynář s kropením skončil a pomalu se ke kočce přiblížil, zuřivě na něj zaprskala. Vypadalo to, že se chystá zaútočit, ale než se vzpamatoval, byla ta tam. Muž tomu nevěřil. Vzal svíci ze stolu a velice pomalu s ní celou místnost obešel. Posvítil do všech koutů a pozorně je prohlédl. Pak přistoupil k hospodáři a zašeptal: teď se nehýbej a klidně lež. Prohlédl polštář, peřiny, prostěradlo a odkud si vytáhl stéblo slámy. Aha, uchopil mlynář stéblo pevně do prstů a stůly ho přetrhl. Pak šel k oknu, otevřel je a obě poloviny stébla vyhodil ven. Odbíjela právě půlnoc. Ráno vstal hospodář o poznání čilejší než v posledních dnech. Když po snídani vyšli s mlynářem na náves, rozklinkal se zrovna umíráček. Sousedky povídali, že jednu žensko našli ve žmoli ke hřbitovu mrtvou. Byla přetržená v půli. Divná věc. Divná, předivná. To byla ta můra.

nebo paní, uzavírá další část pověstí z Olomouckého kraje, konkrétně z Choliny a z Luké Litovelsko. Připravila Markéta Kočí Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl opět Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler, natočeno u nás v Českém rozhlase Olomouc v roce předloňském, v roce 2024. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc až do konce prázdnin. Obě ze dvou sérií pověstí. It's my life, take it or leave it, set me free. Wow.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. V pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To je Plamen, to je Kateřina Marie Tichá a za chvilinku kapela Smoky 929. Teď už pojďme za dalšími tajemnými stavbami a monumenty. Mohutný dům tyčící se na samotě na svazích nad Hanáckou rovinou. To je Lust House, jinak v překladu nejčastěji letohrádek. Budí pozornost turistů i náhodných cestujících krajem, jaká je historie Lust House u Drahnovic. A je pravdou, že tady kdysi stávala tvrz, tvrzovitá tvrz. Pojďme do historie tohoto domu nad Drahnovicemi a vypravit se tam konkrétně tedy už v dnešním aktuálním prázdninovém vydání rozhlasové pohlednice Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Při pohledu například z Malého Kosíře směrem k Litovli si nemůžete na svazích Velkého Kosíře nepovšimnout výrazné stavby tyčící se nad Slatinicemi a Drahanovicemi. Podíváme-li se do map, najdeme tam ještě tajemnější název Lusthaus nebo též v hanácké podobě Lusthaus. Vysvětlení tohoto názvu je jednoduché, vychází z německého označení chutný dům. To nám připomíná minulost tohoto místa jako hostince. Kupodivu docela dobře je díky archeologům zpracovaná prehistorie. Právě v okolí Lusthausu byly v minulosti objeveny stopy pravěkého osídlení zdejší krajiny. V okolí domu bylo odkryto mohylové pohřebiště se zajímavým typem mohyl s kamennou konstrukcí. Datováno bylo do období kultury nálevkových pohárů, tedy do doby staršího eneolitu, přibližně v 3800 až 3400 let před naším letopočtem. Jaké jsou ale kořeny té současné stavby? Jakékoliv důkazy od ní chybí. Starší historikové se domnívali, že se jedná o takzvaný horní dvůr nebo také horní tvrz, která patřila k Drahanovicím. Ve 14. století se totiž objevuje v listinách pojmenování dolního dvora, což evokovalo, že tedy musí existovat i nějaký horní dvůr. Dokonce byl připisován k roku 1353 Bůžku z Drahanovic, který jej měl téhož roku podstoupit své ženě Vychně. Před rokem 1381 pak měl vladyka Vlček z Drahanovic dvorec přestavět a následně prodat Bohuši ze Slavoňova. Jenže, jak se ukazuje, jedná se pravděpodobně v tomto případě o záměnu podkladů, které se týkají spíše tvrze přímo v Drahanovicích. Jejím pozůstatkem je mimochodem tamní slavná černá věž. Pokud tedy nějaká stavba na kopci nad vesnicí stála, víme poměrně spolehlivě, že majetek patřící do biskupské provincie poplenili husité. Dá se tedy předpokládat, že pokud tam tedy něco bylo, tak to zaniklo. Opět se jakési zmínky objevují k roku 1677. V dochované listině se píše, že oprava starodávného sídla má být načas přerušena. Ani zde ale není jisté, že se jedná o pozdější Lusthaus. První prokazatelnou zprávou o existenci stavby na tomto místě je tedy zákres na mapě prvního vojenského mapování, takzvaného Josefského, které se dělalo ve druhé polovině 18. století. Zde už je na místě stavení označené jako hájovna s názvem Belvedere. To by značilo, že v té době už dům sloužil pouze lesním správcům. Mapa druhého vojenského mapování, tedy z let 1836 až 1852, už uvádí dům jako Lusthaus. Dá se předpokládat, že sloužil jako hostinec, i když cesta, která k němu vedla, byla vlastně oklikou. Muselo se tam tedy hodně dobře vařit, aby se tam formani a poutníci zastavovali. Od roku 1846, kdy poprvé zavítal do zdejšího kraje, se prý toulával v okolí i slavný malíř Josef Mánes. Pobýval často u hraběte Silva Taruky na zámku v Čechách pod Kosířem a rád prý zacházel k Lusthausu, kde odpočíval pod starou hrušní. Mimochodem, ta roste dodnes. Je patrně nejstarším ovocným stromem Olomoucka. Její stáří je odhadováno na 280 až 340 let a je to strom, jehož obvod kmene má přes 3 metry. Samotný Lusthaus je dnes v soukromém vlastnictví a stojí trošku stranou od turistických tras. Je to zajímavé místo, které je důkazem, že vlastně i v dnešní poměrně dobře prozkoumané krajině najdeme místa ověnčená tajemstvími, která neumíme rozlousknout. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od Lusthausu nedaleko Drahanovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world,
4: behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Speleoterapie je léčebná metoda, která využívá specifické mikroklima jeskyní. Zaměřuje se hlavně na léčbu respiračních onemocnění, alergií, astmatu a kožních problémů. Je nedílnou součástí léčebného provozu sanatoria Edel ve Zlatých horách, odkud k nám přijela doktorka Barbara Geržová. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

něčem o lásce v dopoledním hudebním prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc. Publikování Pavla Dobeše, ještě něco možná pro faninky hvězd 80. let, třeba Glena Medeirose. Tak tahle zamilovaná ještě do zámeckého léta, do tři čtvrtě na 10.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatahla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechválně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů, vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí, ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží. Taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na vážkách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrý.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jeden. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je není náhradníkem, vidíte, ta zmizela, takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí, zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra nás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra nás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zhruba miliardu korun si vyžádají opravy silnic v Jeseníku poničených povodní. Začaly projekční práce na obnově horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy. Dnes se naměříme maximálně 28 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravu v Jeseníku komplikují rekonstrukce cest poničených před loňskou povodní. Dělníci pracují například v ulicích Denisova, Školní a Tyršova. V následujících dnech začnou opravovat Mlýnskou ulici. Práce na poničených silnicích si vyžádají zhruba miliardu korun. Pokračuje místostarosta Tomáš Vlaslo z hnutí Jeseník srdcem.
2: Nejvíce postiženou ulici v Jeseníku byla ulice Mlýnská, která vyžaduje tedy komplexní rekonstrukci. Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. Důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy Jeseníku, je ulice Fučíkova, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
0: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
3: Úseky, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených upravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
0: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle resortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o více než desetinu. Podle mluvčí vězeňské služby Markéty Prunerové teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční.
4: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
0: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi českého

0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20. Foukat bude slabý, během dne mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Radvanice směr Brno stojí dodávka, která hořela, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dočasné přívětivé prázdninové počasí, jako známe z našich dětských let, z našich dětských krásných prázdnin, no a pak tedy zase docela razantní oteplení a pak postupné ochlazování za normálnější přívětivé prázdninové hodnoty. Prý v jeskyních je teď v srpnu 2026 poměrně nabito. Těžko říct, jestli si udrží tu celoroční stálou nižší teplotu. Ovšem určitě umí léčit. Speleoterapie, speleologie, tedy přímo ta terapie, léčebná metoda, která využívá specifického mikroklimatu našich jeskyní. Tak právě o tom už za chvíli bude řeč v prázdninové repríze Českého rozhlasu Olomouc, repríze poradny Apatika s paní doktorkou Barborou Geržovou a Ditou Vojnarovou v zápětí.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Z místa, kde se dětem lépe dýchá, ze Zlatých hor za námi přijela do Českého rozhlasu Olomouc doktorka Barbara Geržová, abychom se spolu bavili o neinvazivní léčebné metodě, které se říká speleoterapie, ale nejen o ní. Léčebný program sanatoria Edel, ve kterém působí, jich totiž zahrnuje mnohem více. Paní doktorko, vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Asi bychom si v úvodu měli definovat, co to ta speleoterapie vlastně je, protože já bych laicky řekla, to je pobyt někde v podzemí, potažmo u vás v jeskyni. Ale definujte.
3: No, ono máte pravdu. Speleoterapie je vlastně soubor léčebných metod, které využívají opakovaného nebo dlouhodobého pobytu v podzemí a vlivu mikroklimatu toho podzemí na lidské.

0: lidský organismus. Může probíhat buď v jeskyních, anebo v bývalých důlních dílech, jako je u nás. My využíváme vlastně bývalou štolu po těžbě železné rudy, která byla v 90. letech ukončena, začátkem 90. let ukončena ve Zlatých horách, a využíváme tam prostoru asi 1600 metrů chodeb. Je to ve výšce 620 metrů nad mořem, největší hloubka od povrchu země 93 metrů. Než vlastně naše speleoterapie začala fungovat, myšlenka už byla někdy od 80. let, ale teprve v počátku 90. let proběhly klinické studie, aby se zjistilo, zda vlastně to prostředí je vhodné ke speleoterapii, a od roku 95, od 1. března speleoterapie oficiálně u nás funguje. Na to, aby ty prostory vlastně mohly fungovat jako speleoterapie, musí splňovat určité podmínky, a to je jednak stálost toho prostředí a určité složení toho aerosolu, který se tam vdechuje. V praxi to znamená to, že vlastně je tam celoročně stálá teplota 7 až 8 stupňů, vysoká vlhkost 97-98%, je to prostředí prosté mikrobů, to znamená bakterií i viru, nejsou tam žádné plísně, nevyskytuje se tam prach ani alergeny. Velikost těch částeček aerosolu je 0,2 až 0,5 mikronů, to asi není důležité, ale podstatné je to, že vniká až do nejhlubších alveolů a může tam působit. V praxi si to vlastně můžeme představit jako jedno velké přírodní inhalatorium.
1: Řekla jste, tak dlouhé chodby máte, mně přijde už jenom, že ta procházka je ozdravná. Co se tam děje?
0: Takže ano. Ta speleoterapie probíhá tak, že pacienti od léčebny odjíždějí autobusem k té štole, je to asi 4 kilometry, jezdí v doprovodu zdravotnického personálu, jak už zdravotních sestřiček, rehabilitačních pracovníků i zaměstnanců báňského provozu, a jdou zhruba 600 metrovou chodbou na místo, kde probíhá ta speleoterapie. Představte si to jako takové rozšířené chodby nebo v podstatě místnosti v podzemí. Na té speleoterapii se provádí jednak dechová rehabilitace, děti zpívají, cvičí, pak mají různé zájmové aktivity. Dopoledne je tam mateřská škola, kdy paní učitelky ze školky ty děti vedou k aktivitám, které jsou běžně zvyklé v té školce provozovat. Tvoří, kreslí, hrají si, zpívají. Větší děti tam mají k dispozici 10 takových těch fitness strojů na venkovní posilování, pingpongové stoly, basketbalové hřiště, hrají vybíjenou, máme tam ruské kuželky, člověče, nezlob se. Děti tam stráví zhruba 2,5 hodiny v tom podzemí, to znamená teda, že dojdou chodbou na místo, kde si hrají, pak tam posvačí a zase s tou chodbou se vrací zpátky k autobusu, takže ten 2,5 hodinový pobyt v podzemí mají prakticky každý všední den.
1: Je pro vás důležité, aby se zadýchali, když jste zdůraznila ty sportovní aktivity?
0: No, jako zadýchali úplně, nevím. Jako je důležité, ať správně dýchají. Takže samozřejmě, když provádíme nějaké aktivity, tak ta dechová činnost je usilovnější, lépe nadechujeme, lépe vydechujeme. Takže v podstatě možná ano.
1: Zdůraznila jste už několikrát děti. To znamená, že my bychom měli říci, že vaše sanatorium se zaměřuje na děti v jakém věkovém rozpětí?
0: Ano, naše sanatorium se zaměřuje na děti od 2 do 18 let. A do 6 let děti jezdí v doprovodu rodičů, hradí to pojišťovna, na 6 let potom záleží na určitých zdravotních indikacích, kdy to ještě pojišťovna hradí nebo ne. Míváme i děti bez doprovodu, to bývá vždycky v létě, a i jeden takový jakoby turnus, i když my nejsme turnusoví, je v zimě.
1: Neinvazivní léčebná metoda je speleoterapie. Co to znamená to neinvazivní?
0: Neinvazivní vlastně znamená nepronikající pod povrch. Takže je to nezatěžující organismus. Jo.
1: Teď už v tuto chvíli víte, o čem budeme mluvit v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc, kdy je naším hostem u mikrofonu doktorka Barbara Geržová.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: O speleoterapii se bavíme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Zamířili jsme svou pozornost do sanatoria ve Zlatých horách. Naším hostem u mikrofonu je paní doktorka Barbara Geržová. Nejste jediní v České republice, kdo poskytují tuto léčebnou metodu?
1: Ne, v současné době je ještě jedno pracoviště, a to ostrov u Macochy, který využívá vlastně jeskyni v Moravském Krasu, císařskou jeskyni ke speleoterapii. Takže jsme pracoviště dvě.
0: Určitě bychom měli zmínit, komu je tato léčebná metoda vlastně určená. Kdo jsou vaši klienti?
1: Tak, naše sanatorium je vlastně dětská léčebna respiračních nemocí. Z toho názvu plyne, že je to zaměřené na děti a věková kategorie je od 2 do 18 let. Jezdí k nám děti, které jsou jednak opakovaně a často nemocné, což je typické po nástupu do kolektivu. Dále alergické děti, děti s astmatem, děti po opakovaných zánětech plic, při opakovaných zánětech středouší, děti po odstranění nosních mandlí, po jiných invazivních, to znamená operativních zákrocích na plicích nebo na dýchacím systému, dále děti s cystickou fibrozou a s jinými vzácnými onemocněními.
0: Kdo rozhoduje o tom, že má to dítě právo na takový léčebný pobyt?
1: Tak to, zda dítě k nám přijede nebo ne, vlastně poslední slovo má praktický lékař pro děti a dorost, který vypisuje návrh na pobyt v odborné dětské léčebně.
0: Co se s tím dítětem děje předtím? Asi se zkouší všechno, co ten praktický lékař má vůbec k dispozici.
1: Určitě na tom obvodu vlastně se léčí veškeré ty nemoci klasickou léčbou, tak jak se léčit mají, ale jakmile lékař vidí, že dítě je často nemocné, respektive rodič upozorní lékaře, protože ne ze vším jde k lékaři, to znamená časté rýmy třeba a jenom kašel není vždy důvodem návštěvy toho praktického lékaře, tak maminka se může domluvit s praktickým lékařem, zda uzná za vhodné, že by byl dobrý pobyt v té dětské odborné léčebně, případně v lázních, a co se týče odborné léčebny, návrh vypisuje praktický lékař.
0: Na jak dlouhou dobu obvykle se k vám jezdí a je ta doba variabilní?
1: Ano. Pobyt u nás trvá 4 až 6 týdnů a je variabilní. Jsme v provozu celoročně s výjimkou Vánoc a prakticky Nového roku. Takže těch 11 měsíců, 11,5 měsíce fungujeme.
0: Co se děje v momentě, kdy vstoupím k vám do ambulance?
1: Tak ono v podstatě můžeme začít tak, že po vypsání návrhu paní doktorkou a schválení pojišťovnou, to je důležité říct, si pacienty pozveme k nám. Při příjmu proběhnou administrativní úkony, my lékaři si dítě vyšetříme a povíme rodičům, co se asi bude dít. Po ubytování většinou ten první den dochází k takovému vstupnímu rehabilitačnímu vyšetření, kdy děti od určitého věku dýchají do spirometru, měří se hodnota vydechovaného oxidu dusnatého, dělají nějaký kondiční test, to znamená běhají 6 minut. A to jsou veličiny, které se kontrolují při odjezdu, ať vidíme, zda došlo ke změně, pozitivní změně těchto parametrů. Dále potom ubytování, zabydlení se mají děti, běžný program, takový, že mají na pokoji inhalátor, třikrát denně inhalují Vincentkou. Už při tom vstupu v prvních dnech jsou zacvičeni rehabilitační pracovníci do dechové rehabilitace, myslím tím hlavně rodiče. Ukazuje se jim metoda míčkování a vibračních masáží, což jsou metody, kdy můžeme tomu dítěti ulevit, když je nemocné, když je zahleněné. Učíme je používat nosní konvičku nebo respimer, protože plno dětí do 6 let neumí smrkat, neumí správně vyčistit tu nosní dutinu, takže ty výplachy konvičkou nebo respimerem jsou pozitivní a samozřejmě je učíme i správně smrkat. To dělají děti, i zdravé děti prakticky, když to jde, tak to dělají jednou denně, když je rýma, tak si to vyzkouší vícekrát a musím říct, že vnímáme pozitivní ohlasy rodičů, kdy vidí, že se té rýmy umí zbavit efektivně a rychleji za poměrně krátkou dobu. Ve všední dny mají děti, každý všední den mají zhruba půlhodinové cvičení s rehabilitačníma pracovnicema. To cvičení je zaměřené na správné dýchání, správné držení těla, správnou nožní klenbu. A je to v podstatě takové komplexní cvičení, každý den trošku jinak, ať to ty děti baví.
0: To mě zaujalo, správnou nožní klenbu. Jakou ta může mít souvislost s problémy s dýcháním?
1: Ono, ten organismus funguje jako celek. Takže ono, když nám některé svalové skupiny nefungují správně, tak se to odráží vlastně na, dá se říct, všech systémech. Takže u těch dětí navíc do 5 let se ta nožní klenba teprve tvoří a formuje, takže takové ty cvičení běžné hrou, dá se někteří cvičení hrou jsou jenom přínosem. Jistě, že k nám chodí i děti už s diagnostikovanýma plochýma nohama, to už potom spadá pod péči fyzioterapeutů diplomovaných u nás, kteří dělají potom individuální rehabilitaci u daných pacientů. To se teda netýká jenom těch plochých nohou, pochopitelně. Vadného držení těla, vpáčených hrudníků a podobně.
0: 4 až 6 týdnů. Neznamená to, že jsou děti bez školních povinností. Asi máte, paní učitelky.
1: To víte, že máme. Funguje u nás škola v běžném provozu od září do června s prázdninama, takže děti chodí do školy. Funguje i mateřská škola, kdy samozřejmě je povinná předškolní, poslední předškolní rok docházky, takže ty děti, co mají tady ten poslední rok předškolní docházky před sebou, chodí povinně do mateřské školky. Menší děti v případě, kdy je místo a zájem, tak chodí taky.
0: Říká doktorka Barbara Geržová, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Speleoterapie nás zajímá v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si o ní s paní doktorkou Barbarou Geržovou. Zajímalo by mě, jestli může mít nějakou funkci preventivní tato metoda.
2: Určitě. Máme zkušenost, že děti, které k nám jezdí, samozřejmě se k nám dostávají, protože jsou často nemocné. Ale při těch opakovaných pobytech v tom podzemí se dostáváme na to, že dítě, které třeba přijíždí k nám s tím, že je 10x za rok nemocné, z toho má 4x, 5x za rok antibiotika, tak při další návštěvě nebo třeba po dvou opakovaných pobytech má za sebou rok, kdy proběhly 2-3 nachlazení, nulové podávání antibiotik, případně u dětí, které mají dlouhodobou inhalační léčbu, tak dochází ke snížení té léčby, případně až úplné vysazení. Takže řekla bych, že ano, nejenom léčebný, ale i preventivní efekt to má.
1: Už jsme tady mluvili o tom, že děti do určitého věku, mluvila jste o 6 letech, doprovázejí rodiče, doprovázejí je úplně všude, včetně těch jeskyní?
2: Ne. Od 3 let jezdí děti na speleoterapii sami. Samozřejmě první pobyt je s rodičem, ať rodič ví, jak to tam funguje, co tam ty děti dělají, ale ta jeskyně má určitou kapacitu lidskou, personální, která musí dodržovat a splňovat hygienické normy, takže nemůžeme si dovolit, aby každé dítě bylo s rodičem. Samozřejmě jsou děti, které ten pobyt bez rodičů nezvládají, tak v tom případě ty výjimky děláme. Máme děti od 2 let, samozřejmě s dítětem do 3 let ten rodič automaticky chodí do jeskyně.
1: Máme připravené už dotazy, které poslali posluchači, například Věra z Olomouce. Dobrý den, navštěvujeme s dcerou, která často mívá bronchitidy, solnou jeskyni. Doma používáme sůl do koupele a také solnou svíčku. Má to podle vás, paní doktorko, nějaký efekt? Děkuji za odpověď.
2: No, abych byla upřímná, úplně nevím. Nenašla jsem žádnou studii, která by potvrzovala pozitivní vliv pobytu v solných jeskyních na lidský organismus, nebo pozitivní, spíš léčebný efekt. Tak, nemyslím si, že to uškodí, ale asi bych od toho úplně moc neočekávala, ale nejsem v této oblasti nijak zběhla.
1: Co se týče toho vašeho efektu, stačí vám to, že se dozvíte od praktické lékařky, že to dítě, které vám prošlo rukama, bylo za ten rok, dejme tomu právě, jak jste zmínila, jenom 2x nemocné, kde získáváte tu zpětnou vazbu, že to má ten efekt a úspěch?
2: Zpětnou vazbu získáváme při těch opakovaných pobytech pacientů, kteří se k nám velmi často vracívají. Než se speleoterapie uvedla do provozu v tom roce 95, tak v tom 92. roce probíhaly klinické studie, které měly zpětnou vazbu dotazníkovou od ošetřujících lékařů za půl roku a za rok a zjistilo se, že vlastně v 80% se snížily subjektivní pocity, dušnost, kašel nebyl tak častý, objektivní, to znamená to, co byl lékař schopen zhodnotit objektivně, tak to taky zhruba na 70% se snížilo. A co je to nejdůležitější? V 90% se snížila celková spotřeba léku užívaných. Takže myslím si, že je to takové jako docela výstižné.
1: Určitě, určitě, to mluví za vše. Také jsem v některém z článků narazila na to, že díky speleoterapii dokážete uvolňovat napětí a také snižovat stres. Pozorujete to i na těch dětech? To by se tak hodilo pro nás dospělé, že bychom si to aplikovali.
2: Pokud netrpíte klaustrofobií, tak teoreticky by to i šlo, ale já si hlavně myslím, že při tom pobytu u nás se ten stres eliminuje komplexně. Protože představte si, že jedete s dítětem do léčebny, můžete se plně věnovat vašemu dítěti, protože máte 5x denně uvařeno, jednou denně proběhne úklid v tom vašem pokoji, vyperete si občas prádlo, že zmáčknete cuplík na pračce, pak ho dáte případně do sušičky a můžete se věnovat dítěti. Jste v přírodním prostředí, kolem lesy, park a v podstatě na starosti máte hlavně své dítě a sama sebe. Takže antistresové, bych řekla, že antistresový je celý pobyt u nás.
1: Když je v pohodě rodič, tak je logicky určitě v pohodě určitě i dítě. Další dotaz, dobrý den, zajímalo by mě, jestli umožňujete vstoupit a být v jeskyni i dospělým, mimo to léčení, že bychom si zajeli nadechnout se dobrého vzduchu, zajímá Jiřího od Litovle.
2: Určitě je možnost se do jeskyně dostat. To je ale potřeba si domluvit u nás, protože je pracovník toho báňského provozu, který by vás tam mohl provést po domluvě. Takže možnost je, není to úplně časté, ale chci říct, že k nám chodí někdy i dospělí pacienti, kteří využijí několik kur, většinou těch 10 až 15 kur v té speleoterapii. Jsou to pacienti, kteří jsou po prodělaných zápalech plic, byli to postcovidoví pacienti, pacienti s chopnem a jinými závažnými diagnózami.
1: Co se týče těch postcovidových pacientů, je už tady, víte, o nějaké studii, která by potvrdila, že třeba i tato léčebná metoda, jako je speleoterapie, má na to pozitivní vliv?
2: O studii nevím, nicméně klinicky ze zpětné vazby těch pacientů máme výborné ohlasy.
1: Říká doktorka Barbara Geržová, která za námi přijela ze Zlatých hor. Bavíme se o léčebné metodě speleoterapie.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ze sanatoria Edel za námi přijela ze Zlatých hor do studia Českého rozhlasu Olomouc paní doktorka Barbara Geržová. My jsme tady už obrátili na ruby takřka léčebnou metodu speleoterapie, ale vy už jste zmínila v jedné ze svých odpovědí, že to zdaleka není jediná metoda, kterou nabízíte a kterou provozujete. Už jste se dotkla rehabilitace. Mě zaujalo to cvičení dýchání, které se určitě hodí nejenom pro děti, ale které bychom si jednou za čas mohli klidně dát i my, už zkušení a dospělí. Ale co všechno tedy ještě s těmi dětmi podnikáte?
1: Takže kromě speleoterapie jsme hlavně zaměřeni na rehabilitačně sportovní a rekondiční aktivity, které jsou právě umocněny tím, že to probíhá v klimaticky příznivém prostředí. Co se týče té rehabilitace, tak asi v zajímavosti by mohla být právě ta dechová rehabilitace, protože lze provádět i v domácích podmínkách. Sestřičky využívají pomůcky jak pro výdech, tak nádech. Velká škála těch výdechových pomůcek je i k zakoupení u nás na recepci a je to počínaje Magic Ballem, například to je taková trubička ukončená košíčkem, ve které je lehký polystyrénový míček, dítě fouká a ten míček má držet ve vzduchu, nebo naopak prudkým výdechem ho vyfouknout z toho míčku a chytit třeba do ruky. A na tento způsob můžeme používat různé pomůcky i doma, které se teda používají u nás. Stačí vám třeba pingpongový míček a dřevěné kostky tvaru mostu, kdy dítě leží na zemi, fouká do míčku a profukuje v podstatě ty mosty, nebo děti proti sobě si střílí do branek. Dále dá se použít i běžná plastová láhev s brčkem, kdy děti foukají do vody, aby správně vydechovali.
0: Jaké máte povědomí od těch rodičů? Znají něco tady z tohoto? Zkoušejí třeba doma, aby posílili ten zdravotní stav toho dítěte?
1: Než k nám přijedou, tak to většinou neznají. Pokud nebyli někde v jiné odborné léčebně nebo v lázních, tak většinou to neznají a často o tom nemají ani povědomí o těchto pomůckách. Takže my se je to snažíme naučit a jsme moc rádi, když to potom používají doma.
0: Protože obecně je známo, že foukání do flétničky třeba pomáhá, že ano, s tím dechem, s tím správným dýcháním, takže toto se praktikuje. Ale to, co jste vyjmenovala, jsou velmi jednoduché věci. Nemusí to být třeba míček, může to být lehký kapesníček, se kterým foukáme třeba po stole a podobně.
1: Ano. Do peříček třeba foukají, kulička z papíru, ano, flétnu pochopitelně využíváme taky. Dělají potom dechovou gymnastiku, kdy je to vlastně napodobování zvuků zvířat, jo. Takže tohle všechno vlastně má vliv na ty dýchací cesty. Kromě té dechové rehabilitace, jak už jsem zmínila, se dělá rehabilitace nebo cvičení na správnou nožní klenbu a to je ať už kreslení nožičkama, což mají děti mimochodem velmi rády, sbírání kuliček nebo drobných předmětů, používání masážních válečků a ješků, mufíkovy ortopedické podložky, to myslím, že je docela známá záležitost. Máme knajpu vchodníček venku. Dále cvičí s různými pomůckami na posílení středu těla a na správné držení těla, ať už je to SM systém, různé balanční podložky, bosu, gibon, posilovací stroje, jak už jsem říkala. A vzhledem k tomu klimatu, který u nás je, tak samozřejmě v létě ty děti cvičívají pod dohledem rehabilitačních pracovníků i venku. Hrají míčové hry, pobývají buď v tělocvičně nebo na tom hřišti, tráví hodně času venku, protože ta klimatoterapie, to je pobyt venku, je vlastně nedílnou součástí toho pobytu u nás. Snažíme se, aby pacienti chodili za každého počasí ven.
0: To jsem se chtěla právě zeptat, jestli vás odradí nějaké sněžopršo, nevždy to počasí je takové ideální pro tu procházku, ale na to vy nehledíte. Ven se prostě chodí. Kývá paní doktorka, tak teď tady mám dlouhý dotaz, který došel e-mailem. Dobrý den, slyšela jsem, že budete ve vysílání mluvit o speleoterapii. Mám 9letého syna, který má astma, řešíme to od jeho 6 let. Mívá během roku lepší a horší období. Dvakrát jsme byli v lázních v Luhačovicích, což bylo fajn, ale už jsem se naší paní doktorky ptala i právě na Zlaté hory, protože mně přijde, že by mu čas strávený v jeskyni udělal dobře. Jak se k vám můžu dostat? Může mě pomoct lékařka mého syna a hraje nějakou roli to, že jezdí díváme do těch Luhačovic. Za odpověď děkuje paní Novotná.
1: Dobrý den. Samozřejmě může vám pomoct vaše obvodní lékařka, to znamená, že vám vypíše návrh v odborné léčebně u nás a dále už je to na schválení pojišťovny. To, že jezdíváte do Luhačovic nebo dvakrát jste byli v Luhačovicích, na to nemá vůbec žádný vliv. Naopak, jako je potřeba tu balneoterapii opakovat a je v podstatě jedno, v kterém zařízení. Takže myslím si, že by s tím vůbec neměl být problém a u astmatiků vidíme velký efekt naší léčby.
0: Odkud jsou vaši klienti?
1: Naši klienti jsou z celé republiky. Převažuje teda asi Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Často k nám jezdí pacienti právě z těch velkých městských aglomerací, které jsou zvlášť od toho podzimu do jara zatíženy smogem, ale máme pacienty opravdu ze všech koutů naší země.
0: Jestli dokážete vy vypozorovat, kde je právě ten vzduch nejhorší, kde se vyskytuje nejvíc problému právě v souvislosti s dýcháním těch dětí.
1: Tak co se týče těch našich klientů, tak je to jednoznačně Ostravsko-Karvinský revír. S tama máme hodně pacientů, ale jezdí k nám pacienti i z Prahy a z jiných míst České republiky, ale asi největší procento pacientů vnímám tady z toho Moravskoslezského kraje.
0: Za 6 týdnů je vylepšíte a pak je zase posíláte do toho prostředí, kde hold s tím vzduchem vy už nic nedokážete udělat. Tak to je obtížné, musíte doufat, že to zabralo takovým způsobem, že si ten dětský organismus poradí.
1: Je to tak, s tím nenaděláme nic, ale bereme to tak, že vliv speleoterapie je těch 8 až 9 měsíců a je dobré jednou ročně ty pobyty opakovat. Samozřejmě edukujeme pacienty k tomu, aby trávili co nejvíc volného času na horách, v přírodě, pokud to lze, ať uniknou tomu smogovému prostředí, i když vím, že ne vždycky to pochopitelně jde.
0: Říká doktorka Barbara Geržová, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Pobýváme v sanatoriu ve Zlatých horách společně s paní doktorkou Barbarou Geržovou, která tam vyšetřuje děti, které přijíždějí ve velkém věkovém rozpětí, jak jsme se dozvěděli, když pročítáme články právě o speleoterapii, což je jedna z léčebných metod, které aplikujete. Tak občas narazíme na to slovíčko alternativní. Setkáváte se vy s tím ještě i dneska, že to někdo považuje za alternativní metodu?
2: Abych řekla pravdu, tak se s tím prakticky takhle nesetkávám. Je to uznávaná léčebná metoda. Pacienti, kteří k nám jedou, tak ví, že tam bude speleoterapie, počítají s tím a berou to jako součást naší léčby, takže nesetkávám.
1: Jak velká skupinka dětí může vlastně vstoupit do vaší jeskyně?
2: Tak do jeskyně chodí zhruba 20 až 40 dětí, 40 to už je teda úplný strop, aby to splňovalo veškeré ty hygienické normy a někdy teda jsou tam i rodiče pochopitelně s těmi, ale kapacita je zhruba 45 osob, včetně personálu.
1: Už jste mluvila o tom, že pauzu si dáváte jenom během vánočních svátků, takže jedete v podstatě celý rok. Je nějaké roční období, které je vlastně nejvhodnější?
2: Já bych to řekla tak. Pro děti, které jsou často nemocné od toho podzimu do jara, což je převážná část dětí, to je zvlášť potom nástupu do kolektivu a podobně. Proto bych volila přesně tohleto období, kdy můžou uniknout z bydliště, kde mají smog a kdy si můžou užít toho zdravého vzduchu, krom speleoterapie, tak i zdravého vzduchu u nás. Co se týče těch letních pobytů, ty bych zase já spíš doporučovala těm pilovým alergikům, kdy můžou před těmi pily uniknout aspoň na chvíli do toho podzemí.
1: Teď se stane třeba, že přijedou a jsou nachlazené, nejsou v optimální kondici, a nebo mohou onemocnit i u vás? Stane se to?
2: Samozřejmě. Děti mohou přijet už rozléčení s nějakým probíhajícím respiračním infektem, u nás se doléčí a pochopitelně děti jsou nemocné i u nás. Uvědomme si, že k nám jezdí děti, které jsou nemocné třeba každý měsíc, i víc jak každý měsíc, mají rýmu, kašel, mají to i u nás. Nestane se, že vstoupíte do léčebny a jste mávnutím kouzelného proutku zdraví. Ale jako výhodu považuji to, že když už jsou u nás nemocní, tak zaprvé je lékař vidí každý den a můžeme je vidět i opakovaně. Takže můžu si dovolit to, že když dítě začne kašlat, tak si můžu dovolit vyčkat, zvýšit počet inhalací, nasadit nějakou fyzikální léčbu, léky pochopitelně. V běhu dne si dítě zkontrolovat, nebo když se horší, tak si ho okamžitě jít zkontrolovat, což si samozřejmě na obvodě nemůžu dovolit. Takže já bych vnímala jako takové pozitivum to, že lékař je k dispozici vlastně těch 24 hodin denně, to teda jsem ještě neříkala, ale lékař je u nás 24 hodin denně, jenom o víkendu mají ten provoz děti trošku volnější, že nevstávají na ranní vizitu, ale jenom ti, co jsou nemocní, se ukážou lékaři. Takže můžeme si je kontrolovat, troufnu si říct, že používáme velmi vzácně antibiotika, jenom když je to opravdu nezbytně nutné. Pracovala jsem na obvodě, takže můžu porovnat, vím, jak někdy člověk to antibiotikum opravdu radši dá třeba před víkendem, nebo když se ten stav zhoršuje a vypadá to, že se to nezvládne ambulantně bez těch antibiotik, tak se nasadí, kdežto u nás si můžu dovolit vyčkat. A třeba ho nasadím za 12 hodin nebo za 24, ale můžu si dovolit počkat.
1: To dítě je izolované, nebo využíváte právě toho, že jste v dobrém klimatu, že se dostane i ven k nějaké té metodě, samozřejmě dále od těch ostatních dětí?
2: Tak co se týká rýmy a kašle, tak se děti neizolují. Samozřejmě, když dítě začne kašlat ráno, třeba nejde do školky, ale má poměrně normální režim, může jít ven s rodičem, pokud není unavené, jede na speleoterapii, protože speleoterapie, kromě toho, že ovlivňuje imunitní systém do budoucna, jak už jsme řekli, tak ovlivňuje i akutně probíhající onemocnění, nachlazení. Takže běžná laryngitida neboli zánět hrtanu, který u vás doma může trvat těch 10 až 14 dnů, tak kolikrát za 4-5 dnů se nemáme o čem bavit, když je to zavčasu a správně podchycené.
1: Přišel ještě jeden dotaz, my už jsme na něj v podstatě odpověděli, ale kdybyste chtěla přece jenom ještě něco dodat, paní doktorko, jak dlouho to těm dětem vydrží, to zlepšení, a když se potom vrátí třeba do Přerova nebo na Karvinsko a Ostravsko, kde je ten vzduch hrozný, zajímá lídu?
2: Tak efekt té speleoterapie a vlastně celého léčebného pobytu u nás je těch 9 měsíců. Proto je dobré každý rok ty pobyty opakovat. No, když se vrátíte domů do toho smogového prostředí, tak většinou nějakou dobu ještě jsou děti zdravé, ale ono to záleží vlastně vlastně na období, když se vrátíte v únoru, tak je dost pravděpodobné, že do toho května třeba ještě dítě onemocní nějakým nachlazením, ale velmi často je ten průběh lehčí, než jste byli zvyklí.
1: Děkuji i za tuto otázku. Čas se naplnil pro dnešní apatiku Českého rozhlasu Olomouc, ve které jsme si povídali s lékařkou sanatoria Adel ve Zlatých horách, doktorkou Barbarou Geržovou. Moc děkujeme za vaši návštěvu. Pozdravujte u vás kolegy a samozřejmě také malé pacienty. Budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Pozdravy vyřídím. Naschledanou.
1: Dnešní apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Zlaté hory nabídnou nové městské byty. České lesy trpí nedostatkem vody. Kvůli suchu nepřežily některé sazenice. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce zabojují o postup do předkol evropských pohárů. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zlaté hory na Jesenicku nechají opravit nevyužívané bytové domy. 4 budovy jsou ve špatném stavu. Po opravách v nich vznikne více než 20 bytů, říká nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
6: Připravujeme rekonstrukci domů 99, 642, 381, 203. Mělo by tam vzniknout více než 20 bytových jednotek a nyní jsou ty projektové dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na stavební povolení. Budeme se snažit získat nějaké dotace.
5: Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích.
7: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
8: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
9: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
8: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Ohořelou plachtu s fotkou Tomáše Batě se dnes pokusí zachránit dělníci z budovy 34 ve Zlíně. Demoliční firma se plachtu pokusí odstřihnout z vrchu, aby spadla a poté ji vyzvednout tak, aby nebyla ohrožená bezpečnost dělníků. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita jsou šance na její uchování asi 50%.
10: Ta velká plachta je ukotvená skoro po metru velkýma kotvama v té atice, takže není možné to jednoduše nějak to lanko přestřihnout, ale vlastně muselo by se to v podstatě po metru nějak ostřihávat speciálně a na to v tuhle chvíli tam není ani technika, ani by se pak nemohl dodržet ten bezpečnostní perimetr.
5: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené.
4: Sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce budou hrát o postup do posledních předkol evropských pohárů. Jablonec 18:30 nastoupí ve třetím předkole konferenční ligy na hřišti týmu RFS Riga. Severočeši hájí dvoubrankový náskok z úvodního duelu. Fotbalisté Hradce Králové

0: Olomoucku v Grigově v ulici Valentová havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zatímco za takzvaných běžných prázdninových dní, za běžných sezon let, bychom už teď při 24 stupních ještě před polednem možná říkali ach, ach, to je vedro, tak já vím, víme, známe, letos máme zkušenost, že 25 lépe už před polednem, než třeba 35 už před polednem, ale prý se ještě dočkáme, ne snad 40, ale o víkendu možná těch 35-36 stupňů Celsia, pak už je ale na obzoru a na horizontu zase ochlazování, což dobrá zpráva, snad doufejme na normální hodnoty. No a dále ještě před polednem, možná, že zatopíme, možná, že i žízeň nás přepadne. Ovšem, zdali slupky z citronů lze použít na něco jiného, než třeba v potravinářském průmyslu, já myslím, že účinný domácí čistič by z toho docela šel. Babské rady ale prozradí víc. Zdali Petra Vaňka, jinak herce Moravského divadla, který nově provozuje v Olomouci hospodu, k tomu vedla horka a žízeň, také zjistíme. No a ještě než spočítáme všechno v rámci našeho vztahu, počítadlo lásky Hany Zagorové, spustíme v zápětí, tak pozveme i za pandami červenými, které žijí v Olomoucké zoo už 5 let, z toho 4 roky v páru. I vztahová svatokopecká problematika už za chvilku v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: František Polák jako pan režisér inkriminovaného seriálu o doktoru práv z Vejminku, doktor Kostrhun, v hlavní roli pan Růžek, no a František Polák, režisér, scénarista, dramaturg, také autorem písně Když jdou na mužského léta s Valdemarem, tedy dočasně i v titulcích Bez Valdemara v 80. letech. 11 hodin 12 minut 13.8.2026. Liška má protáhlé tělo, krátké nohy, dlouhý ocas, vzhledem připomíná ohnivou lišku. V zoo na kopečku v Olomouci chovají pandy červené, tyto ohnivé lišky, už 5 let. A letos slaví první chovatelský úspěch, jak prozradí, potvrdí teď v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc a v našem prázdninovém seriálu zoolog, odborník Jan Kirner.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Nacházíme se u výběhu pand červených v zoologické zahradě Olomouc, který obývají samec a samice. Standardně na to jsou návštěvníci zvyklí, ale v letošním roce si pro nás pandy nachystali takové překvapení. V podobě mláďat nebo mláděte. Záměrně říkám tyhle varianty, protože samice naše je prvorodička a důrazně se u pand červených doporučuje, aby do věku 2 až 3 měsíců se té samici dal co největší klid, aby se prostě ty mláďata, řekněme, nekontrolovaly ani vizuálně, aby prostě se to nechalo přírodě. Ale dnes, 13. srpna, se mláďata nebo mládě dožívají 2 měsíců a dle zkušeností jiných zoologických zahrad a dle literatury mezi 2. a 3. měsícem mláďata už začínají opouštět ty budky, takže návštěvníci, když přijdou, tak můžou mít víc šancí ty mláďata již zahlédnout na prvních potulkách po výběhu, které asi budou docela neohrabané.
3: Poznáme ta mláďata hlavně podle té neohrabanosti. Já jsem se dočetla, že mláďata i dospělí jedinci jsou si velmi podobní.
2: No, na posledních fotkách, co zachytil jeden fotograf, návštěvník a sdílel to s námi, tady tyhle fotky, tak už to mládě, které samice přenášela, připomínalo pandu. Je menší, je takové, já nechci znít moc infantilně, ale je roztomilejší, je takové chundelatější a víc kompaktnější. Určitě je poznáte od dospělých.
3: Pojďme k té pandě červené jako takové. Ona je totiž roztomilá sama o sobě. Je mnohem menší než panda velká. My máme to štěstí, že zrovna v tuhle chvíli jsme zahlédli jak samce, tak samici, která si tam pochutnávala na nějakém bambusu. Takže co je typické pro pandy červené?
2: Pro pandu červenou, tak jak název napovídá, je na prvním místě typické jejich zbarvení. To zaujme na první pohled. Každá panda červená má pro sebe charakteristickou obličejovou masku. Nenajdete 2 pandy červené na světě, které by jí měly stejnou. Možná teda jednovaječný dvojčata ano, ale jinak je to typický rozpoznávací znak pro ty jednotlivé pandy. Dalším typickým znakem pro ně je potrava, což je bambus. Velmi bych tímto chtěl poděkovat všem lidem, kteří se velice ochotně a ve velkém množství ozvali, že by nám rádi darovali bambus. U mnoha lidí jsme už byli, ti, na které se ještě nedostalo, nemusí smutnit, určitě se ozveme a velmi za to děkujeme. Pandy totiž bambusu zežerou velké množství, ale v dlouhém časovém horizontu. Naráz mají spotřebu třeba 2 kg bambusových listů denně.
3: A řekněme si, jaké je přirozené prostředí pand. My tady vidíme houští, zároveň tady strom, jsou tady nějaké domečky vystavěné v tom jejich výběhu.
2: Pandy červené jsou velice dobře přizpůsobeny k životu na stromech. V každé zoologické zahradě, když přijdete k výběhu pand, dívejte se nahoru nad sebe do korun stromu, protože tam právě najdete pandy většinu času. Jsou to velice dobří lezci, špatně ale skáčou, naštěstí. To je i důvod, proč v olomoucké zoologické zahradě pandy uvidíte takhle zblízka. My prostě věříme, že ta panda se neodrazí z té větve a nepřeskočí tu bariéru naši. Takže žijí na stromech a typickým prostředím pro pandy červené je horský mlžný les v podhůří Himalaje.
3: Já jsem zmiňovala pandy velké. Pandy červené a pandy velké pojí název. Pojí je ještě něco dalšího?
2: Kromě názvu je pojí ta potravní specializace na listy bambusu, bambusové výhonky, ale jinak tyhle 2 druhy toho moc společného nemají. Taxonomicky se jedná o dvě úplně odlišná zvířata.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

84. album z Opusu a od Petra Nadě. A to album se jmenovalo Ale, rok 87 a Až se znova narodím. Petr Naď, střídán Paulem Simonem. A třeba po 16. hodině váš spoluhost a výběrčí scének v Humoriádě Aleš Ulm a možná i osvěžující šálek šípkového čaje. Po 16. hodině.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc a zase v následujících hodinách a dnech asi bude žízeň. Ajajajajaj. Z Moravského divadla do hospody u svatých a zpět. Pendluje celkem pravidelně Petr Vaněk, znát ho můžeme co by herce s inscenací Kytice, láska mezi nebem a zemí nebo Nedotknutelní. A také co by provozního, výčepního kuchaře a číšníka podniku, který si otevřel nedaleko centra Olomouc. Proč? Dozvíme se, zjistíme.
1: Teď slyšíme zvuky, které jsou součástí startu hospodského provozu, a to je sundávání židlí a napouštění chlazení na pivní sklo.
2: Co vede herce k tomu, že se rozhodne provozovat pohostinství?
1: Asi touha potkávat se s lidma víc, tvořit nějakou komunitu a dělat kvalitní pivo, protože dneska třeba tady zrovna je málo hospod, kde dostane prvotřídní pivo a ještě k tomu potká skvělou partu lidí.
2: Sklo je čisté, je tady připravené, stojíme u pípy, to je základ, naučit se dobře čepovat pivo.
1: Přesně tak, jak správně říkáš, čepovat, neříkat točit, jo? Určitě, těch způsobů je jako více. My tady čepujeme plzeňské pivo a to se čepuje vlastně na hladinku, na jeden zátah, že se vytvoří pěna a pod pěnu se ponoří kohout a vytahuje se to až po kraj. Pak je i na dvakrát, to mají hodně rádi sportovci nebo starší chlapy. No a pak my máme nejradši šnity. Kdybych to měl říct na míry, tak je to vlastně malé pivo do velkého skla.
2: Já si dovolím vstoupit do zadních prostor. Dostáváme se do kuchyně. Pomeranče, to bych nečekala.
1: Je to tak, sušíme si pomeranče do gin toniku, ať se s tím pak nemusíme zdržovat.
2: Zavonilo to, až ke mně.
1: To je nějaký malý grill na dobrůdky.
2: Takže občas i něco na mls, jo, na slinu.
1: Určitě nějaký bůček, masíčko na grilu, klobáska, hermelínek. To je zrovna ledovač, co slyšíme. Máma hodně vaří doma, je výborná kuchařka, tak já jsem vždycky koukal pod ruky a tak nějak mě to bavilo a tak jsem začal vařit taky a zjistil jsem, že mi to jakž takž jde. Takže se to teď učím a zdokonaluju se v tom a myslím si, že ta cesta by mohla být dobrá.
2: Zatímco my tady stojíme v kuchyni a povídáme si, tak se ozývají zvuky, to znamená, brigádníci jsou potřeba k tomu, aby to šlapalo.
1: Určitě, pokud to člověk fakt nechce být každý den od nevidím do nevidím, tak je potřeba si najít nějaké schopné lidi, což je dneska problém. Brigádník to má vlastně v podstatě jako jednoduché, protože on si přijde na nějakou hodinu, odělá si práci a jde pryč. Jenomže já musím udělat ještě nějakou propagaci, zásobování, chystání a všelijaké další jako kroky, které nikdo nevidí, a je to pak jako dost vyčerpávající, že ten člověk jako prostě celý týden sám, je to fakt masakr.
2: Teď jsou divadelní prázdniny, takže na hospůdku je čas. Ale jak to bude, když se to rozjede naplno?
1: No, bude to samozřejmě těžší, ale už nebude aspoň takové horko, takže bude to určitě, no. Když jsem v divadle, tak tady vždycky někdo je a když mám volno, tak jsem tady zase já a tak to nějak střídám, abych to nějak zvládl.
2: Jak se hodí zkušenost z hospůdky na jevišti? A zkušenost z jeviště v té hospůdce?
1: Já si myslím, že se to nějakým způsobem prolíná, ať už je to jednání s lidma, nebo nějaká tolerance vůči lidem, anebo nějaká inspirace třeba z lidí, co člověk tady potká a vidí, různé jakože exempláře. A to se dá přenést na divadlo, nějaké charaktery nebo různé druhy lidí, když vidím, že nějaký podivín nějak se hejbe divně třeba, tak to se dá třeba použít nebo vykrást, jak se říká.
2: Hraje ten obličej roli? Přicházejí ti diváci sednout si do hospody?
1: Určitě hraje. Já si myslím, že základ dobré hospody je dobrý provozní nebo majitel, anebo výčepní, nebo dokoliv stojí za barem a musí být příjemný, vlídný a naslouchat těm lidem. Taková vrba.
2: Plány. Co dál?
1: No, my jsme teďka ve fázi, kde máme 4,5 měsíce otevřeno po stěhování ze starého místa a jsme vlastně, kdybych to řekl takhle, na startovní čáře. Ještě nás tu čeká hodně práce, nějaké odzvučňování, aby tady mohly být i koncerty, nová výbava kuchyně, nové grily, aby se dali dělat třeba kuřata grilované a jezdí sem kamarád, výborný pizzař, každý první pátek v měsíci dělat pizzu, takže plány jsou, ale uvidíme, jak to bude. No.
2: Petra Vaňka můžete během srpna potkávat u Pípy, no a až začne další divadelní sezóna také v Moravském divadle Olomouc. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: snílek. He's just a dreamer. To je Ozzy Osbourne. Za chvilku ještě Vabiraněk s Outsider Holcem a taky Mirai. I přesto všechno, tak se jmenuje ta píseň. No a teď vlastně zdánlivý odpad, který ovšem do odpadkového koše jaksi nepatří, protože může pomoci nejenom osvěžit. Pojďme za citrusovou babskou radou.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Miraj i přesto všechno ještě v hudebním dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc a v zápětí už polední zpravodajství. Ve 13 hodin to spustíme, hlásí Český stát. V pondělí to na zkoušku spustíme, hlásí dopravní podnik města Olomouce. Co spustíme? Co spustí? No nebojte, nebojte, ale poslouchejte. Užitečné informace v poledne v Českém rozhlase Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci začne zkušební provoz terminálu pro platbu kartou ve vozech MHD. Stát ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Oštěpař vedle jich vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dopravní podnik města Olomouce v pondělí spustí provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou. Zatím budou fungovat jen na zkoušku v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Ve všech vozidlech MHD by bezkontaktní platební terminály měly být zprovozněny na přelomu srpna a září. Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení na jednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit zhruba 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné dělat test aplikace veřejně.
4: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
2: Mohelnická radnice plánuje úpravy v domě s pečovatelskou službou. Budova dostane moderní zařízení na ohřev vody. Mělo by přinést energetické úspory, říká nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
5: Ty úspory se vygenerují v tom objemu toho boileru, protože ten boiler, který tam byl původní, tak v té době, když ho tam někdo jakože dával před těmi 30 lety, tak nehleděl na nějakou úsporu.
2: Téměř 19 let dva bratři z Opavy podle policie předstírali závažné duševní onemocnění, aby získávali invalidní důchody a další sociální dávky. Před lékaři a úředníky hráli roli lidí neschopných samostatného života, zatímco podle kriminalistů běžně chodili po městě, nakupovali a uzavírali půjčky a smlouvy s mobilními operátory. Spolu s rodiči si takto údajně přišli na více než 11,5 milionu korun.
3: Sport.
2: Oštěpař Jakub Vedlejch je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro dvouměsíční závodní pauzu kvůli problémům s pravým kolenem.
6: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19. Fouká mírný severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 mezi 12. a 13.

0: olomoucký rodák Pavel Vítek ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a paní Irena z Javorníku už je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Milí posluchači, zdravím vás a Státní rozhlas Olomouc. Prosím, ať tato písnička a přání zaletí až do Brna Líšně, kde dnes moje vnučka Lenička Kotlárová slaví své krásné 18-leté narození. Milá Leni, užij si své narozeniny v radosti, v štěstí, v pohodě a ve zdraví. A já ti k tomu přeju a se ti splním všechna tajná přání. A za 2 roky, až vystuduješ, ať je z tebe ta nejlepší zdravotní sestřička. To vše mi přeje babička z Javorníku. Děkuji za písničku a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou věnování Alence Tovarišové z Jeseníku k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje sestra Líba, Jirka a Rosťa. K svátku paní Alence Spurné do příkaz vše nejlepší přeje Jarka z Mohelnice a také štěstí, zdraví a pohodu přejeme paní Alence Šonové z Litovle. Blahopřejí kamarádky Milada a Jana.

0: Pampelišky jste si přáli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už je tu s námi paní Vlasta Skrnová. Dobrý den.
1: No dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za vybraní písničky. Ten odhodnej. A chtěla bych poslat Randusovým do Velké Kraše a Marce Tusu. Švakové Jarmice do Velké Kraše a Jituse ze Žilové a ani se zvápené. Děkuji vám. A to je dneska všechno. A všem mojim přátelům. To je všechno. Děkuji Tomášku moc.
0: Zdravíme, Rokrnová, písnička paní Alence Výdáčkové z Bouzova k svátku. Hodně zdraví, lásku, štěstí a to vše přeje kamarádka tvé maminky. Do Bělé pod Praděnem paní Aleně Cedroňové, Neugebauerové, Kučákové a Zavadské k svátku. Vše nejlepší společně přejí Ruda a Dátka od Hřiště. Věnování známým Alenkám Bodkové z Náměště na Hané, Hladké z Mohelnice, Spurné ze Hvozdečka a také Aleně Navrátilové z Jeřmaně a Aleně Šmoldasové z Kovářova. Zdravíčko a vše, co potěší duši i srdíčko, přeje naše posluchačka paní Bártová.

0: skupina Krištof a v Českém rozhlase Olomouc pan Láďa Stovačová. Dobré poledne.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás ještě jednou, zdravím celý Český rozhlas Olomouc, českou posluchačů. Děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za výběr písničky. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Alence Nedbalové dneský svátek ze Zdounek. Alenko, všecko nejlepší, ti přeje Láďa Stovačová, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a v dochovu kanárku a cíti daří. Vám bych to chtěl poslat. Sobotu má Hanička, slečně Hanice Kotné do Tovačova, to tým sportu Tovačo, a její sestře Vladěnce Kotné Konové. Všecko nejlepší, děvčátka, přeje Láďa Stovačová, od mě zdraví, šestí rodinné pohody a se zdarkoví, jak jste, té jedničky. Paní Mileně Dobromova, paní Milno, vám děkuju za pěkný slova na moju hlavu. Přeju vám hodně zdraví, šestí rodinné pohody. Panu Jiřímu Dolitovle, pane Jiří, vám taky děkuju za písničky, kterými hrajete. A nese se do Chropině, do té LMky, přeju brzký uzavej.
0: No, bylo toho mnoho, všechno jsme slyšeli. Zdravíme pana Vládi Dotovačova a věnování také k svátku Alenkám Krmíčkové, Pavlíkové i ostatním, co znám. Zdraví, pohodu a úsměv na tváři přeje Marci z Rybníčku. Paní Aleně Neugebauerové z Jeseníku do Bukovice k dnešnímu svátku vše nejlepší. Hodně zdraví a spokojenosti přejí Honza a Lidka. Do Ludmírova, milé Niky Petrovičové, k narozeninám posíláme přání lásky, příjemných úspěchů ve škole a božího požehnání, píše Hela a Zlatíčka. A pan Břeťa Píska ze Štítu zdraví své rozhlasové přátele, a to úplně všechny.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: Hrajeme na vaše přání a zdravíme paní Zdeňku Dohrochova. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chce mi nechat zahrát. 15. srpna má svátek Hanka Předmostí a její dcera Hanička. Obě matce jeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka a Jarmilka. A pro radost nechá vám zahrát Marušte do Hrabučína, Marušte do Kroměříže a Lidušte u Kytilové do Jeseníku. Díky, pane Tomáci, a zase někdy na zhledanou.
3: Zdravíme do Hrochova, přidáváme písničku k dnešnímu svátku paní Alence Olšanské z Choliny, k narozeninám paní Jarce Červinkové z Litovle, zdravíme také Kájíka Vytázka a Janu Vytázkovou také z Choliny, píšou Beátka z Pňovic a babička. Věnování k svátku paní Alence Rýdlové z Nové Vsi, přejeme štěstí, zdraví, pohodu a hezký den, píše Angelika s rodinou. Paní Aleně Přikrylové z Rýžoviště k dnešnímu svátku hodně zdraví a štěstí přejí Irena a Ferda a paní Ále Grulichové z Brníčka hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí sousedé.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Soňu ze Zábřeha. Dobrý den.
1: Dobrý den, posílám všem rozhlasákům a posluchačům pozdraví z Lesního stínu z Drozdovské Pily. A je to už dávno, co jsem jezdila na prázdniny a moje děti, ale k těm prázdninám neodmyslitelně vždycky patřila naše kmotřenka paní Věra Zubalíková z Olomouce, která je tady dnes s náma v lese a oslavujeme její 96. narozeniny. Přejeme jí štěstí, zdraví, pohodu a dějí s náma dobře, tak jak vždycky nám bylo dobře s ní, a posíláme písničku o létě a o babičných koláčích. Děkuju.
0: Hezky zdravíme a ta pěkná letní písnička patří také paní Aleně Kozákové z Uničova k svátku. Zdraví a pohodu přejí Liduš a Luboš do Sokolomy třem Alenkám Oháňkovým a Aleně Polčové. Vše nejlepší přeje Lída. K svátku paní Aleni Juhaňákové hodně zdraví, lásky a pohody přeje Jarka Nosková a Čikovi. Potom do Kovářova Aleně Šmoldasové hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Alena Zezulová a Alence Vídáčkové do Bouzová. Ať je šťastná, zdravá, vše nejlepší přejí posluchači Novákovi.

0: letní písnička doznívá v Českém rozhlasu Olomouc. Zdravíme naši pravidelnou posluchačku Staňku z Lomnice. Dobré poledne.
1: Dobrý poledne. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a do všech domovů a penzionů nebo pro starší lidi. A tuhle písničku nechám vám zahrát. Dobré pohodě s Libuši Kvapilové v Budov a její rodině, dále Zdeničce z Rochova, Zdeničce z Holubic, Lidušce z Olomouce, Lidušce z Jeseníku a nesmím zapomenout na Janu a Jiří z Rošení a hodného Ladička Stovačova s kanálkama a pozdravuju jeho sestru a se brzy uzdraví. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás a pro celý Český rozhlas Olomouc.
0: Rádi si ji poslechneme. Děkujeme paní Staňce do Lomnice u Rýmařova. Písnička k svátku Alence do Jeseníku a dalším Alenkám blahopřeje Milada z Přáslavic. Aleně Jelínkové do Olomouce přejeme štěstí, zdraví a pohodu, píšou všichni z Pňovic. K svátku paní Aleně Rohovské z Bukovice blahopřeje soused Jiří a Míša. Pro Alenku Juzovou hodně zdraví, štěstí a pohody. Užívej si svůj den, píšou Pepa, Milka a Libor. K svátku také úternímu paní Zuzce Pospíšilové z Vyšehoří, Zuzce Juříčkové a Zuzce Lípové z Loštic a paní Alence Tejkalové ze Sobotína a Alence Navrátilové z Jeřmaně k tomu dnešnímu svátku. Všem jmenovaným blahopřejí posluchači Vídáčkovi z Bouzova.

0: Helena Vondráčková v Českém rozhlase Olomouc, přání paní Zdeňky z Uničova. Vítáme vás.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice, Stance do Oseka u Rýmařova a Liběnce do Lutina a Marci do Žulové a všem přátelům a známým. Moc vás všechny zdraví zde na Zuničova. Teď jsem v Olomouci v ústavě. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Přejeme hodně zdraví. Písnička našemu tatínkovi a dědečkovi Václavu Hlušímu z Oseka nad Bečvou k dnešním narozeninám. S láskou, zdravíčko, štěstí, ať tě provází a v životě ti nic neschází. Přeje dcera Lenka s rodinou, manželka Maruška, přidává se sestra Ivana, Eliška a další. Alenkám a Alči Hanělové, Alence, Jarmilce i Marušce do Javora pro potěšení posílá písničku jejich děda, dále věnování do dívčího hradu Katušce a Pepíkovi Poláškovým. Mám vás moc ráda. Píše paní Aneška Valchářová z Dolních Povelic a ještě věnování k svátku paní Alence Hrubé do Moravičan. Hojnost zdraví, štěstí, lásky bližních a boží požehnání, tak to přejí Liduš a Mirek z Rapotína.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10:00 a v repríze v sobotu po 3:00 odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
4: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme paní Majku Dojedlí. Dobrý den.
5: Dobrý den vám přeju, pane Tomáši, a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posíláme švagrové Ali Vysoudilové do Hrabové, která dneska má svátek. Ali, celá rodina Pavlíkova ti přeje hodně zdravíčka, které tak potřebuješ, štěstíčka, a co ti daří v kruhu tvé rodiny. A ještě bych tu písničku poslala Marušce Seidelmanové do Herotic, která dneska slaví krásné půlkulaté narozeniny. Maruš, v řadě dnešních gratulantů přijmi moje přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko. To ti přejeme se Slávkem a s Lukáškem. A co ti daří? A jsi šťastná a spokojená. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky a přeji vám krásné odpoledne.
4: Tak
5: mějte
4: my
5: se hezky.
4: Zdravíme pěkně, Dojedlí, a věnování také do Kolšova Aleně Mikulčíkové k svátku blahopřeje paní Jilková. Aleně Skibové do Lověšic přeje Jestřebí k svátku vše nejlepší. Našim přátelům paní Gotwaldové, panu Crhákovi, paní Špičkové, sestře Zdeňce pozdravuje posluchačka Emilka. Písnička patří k svátku také paní Alence Horké z Javorníku. Hodně zdraví, štěstí, splněná přání za všechny, co tě mají rádi, vzpomínají v domově seniorů v Javorníku. A píše paní Emilka Zelová. Thank you.

0: Divokej horský tymián, žalman a spol v Českém rozhlase Olomouc a přání paní Olgy z Haček. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, pane Tomášku. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Děkujeme za vybrání krásných písniček, které dělají radost převážně osamělým lidem a lidem v domovech s pečovatelskou službou. Prosím, zahrajte písničku pro Alenku Svobodovou z Bouslavy, která dnes slaví svůj svátek. Ali, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, radost dětí a vnoučat. To vše ti přeje Ola Eva Majka. Děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou, my zdravíme do Haček. Písnička pro celou naši kancelář 109. Chci pozdravit své skvělé kolegy a vzkázat všem, že u nás vládne ta nejlepší nálada. Děkujeme a zdravíme. Písnička je také do jeseníku paní Lidce i pro potěšení a radost také její kamarádce Alence. Hodně štěstí a zdraví přeje posluchačka Dáša.

0: jeden telefonický vzkaz na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme paní Jarmilu Doprostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i zaměstnance Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku chci věnovat své kamarádce Alence Přikrylové z Prostějova, která neslaví svůj svátek. Milá Ari, všechno, jenom to nej, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně radosti z tvých vnoučat. I přeji z celého srdce, Jarmila. Děkuji vám za vybrání písničky. Mějte se všichni moc krásně. Naschledanou.
0: Naslyšenou zpívat bude Valdemar Matuška. Ta písnička patří také paní Aleně Tovarišové z Jeseníku k svátku. Hodně štěstí, zdraví a pohody přejí společně Líba, Jirka a Rosťa. Paní Alence Spurné do příkaz blahopřeje Jarka z Mohelnice. Věnování paní Alence Šonové do Litovle. Blahopřání od kamarádek Milady a Jany. A ještě písnička paní Aleně Neugebauerové i dalším blahopřejí Ruda a Dátka od Hřiště.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kvůli opravám jsou v Prostějově uzavřené ulice Studentská a Jezdecká. V Olomouckém centru Semafor je odpoledne dopravně bezpečnostní akce pro rodiny s dětmi. Dnes začíná hudební festival Akademie Kroměříž. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Řidiči v Prostějově ode dneška neprojedou ulicemi Studentská a Jezdecká. Dělníci tam opravují povrch silnice po rekonstrukci vodovodu. Úplná uzavírka potrvá do soboty. Náhradní trasa vede okolními ulicemi. Informace zveřejnil magistrát na svém webu. Na akci zaměřenou na dopravní výchovu dnes odpoledne můžou vyrazit rodiče s dětmi do Olomouckého centra Semafor. Pro účastníky budou připravená šlapadla, elektrokola, elektrokoloběžky, minikola nebo handbajky. Pokračuje vedoucí centra Kateřina Nastoupilová.
2: Můžete se těšit na všechny složky integrovaného záchranného systému, můžete se těšit na vojenskou policii, cyklokuriozity, bude možnost vylézt do velkého odtahového auta. A akce bude načistaná pro návštěvníky od 14 hodin a v 18 zakončíme hasičskou pěnou.
0: O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může zatáhnout a objeví se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na minus 2 stupně. Komorní i symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška Festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pokračuje zakladatelka festivalu Jana Kubáčová.
3: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa. Sport.
0: Fotbalista Alex Král vstřelil první gól za FC Kodaň a pomohl svému týmu k postupu v konferenční lize. Český záložník se prosadil při výhře 5-1 nad Debrecínem a přidal také asistenci. Kodaň zvládla i první zápas a do další fáze prošla s celkovým skóre 8-1. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouci v ulici Studentská se u kruhového objezdu střetlo osobní auto a chodec. Na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte opatrně. A z důvodu stavebních prací je uzavřena silnice mezi Citovem a Císařovem na Přerovsku. Objízdná trasa vede přes Brodek u Prostějova. Počítejte tam se zdržením a projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu, ať dojedete do svých cílových stanic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodinu v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vydávat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále, ale pak co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány model.

0: Eli jak má to de facto vypadá. A pak to všechno vysvětlí moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, která se chystá na záhy.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství. No.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se Číny, ty svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá vidět. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě
2: ano,
1: je vaše. Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Se, až pom, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím i po ulici jako koukat na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, ježiš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí to ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba, přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 25. září
1: na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: Vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět,
0: ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodává mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě.
0: Překupníci.
1: Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkendu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci opraví parkoviště a autobusovou točnu v Olomoucké Libušině ulici. V Bělotině funguje nové Rius centrum. Seznamovací jízdy závodníků Barumček Rally Zlín omezí dnes večer dopravu v centru Zlína. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Olomoučtí radní vybrali zhotovitele oprav parkovacích stání v ulici Libušina v městské čtvrti Chválkovice. Součástí zakázky jsou také práce na účelové komunikaci pro odstavení autobusů. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: V návrhu je 23 šikmých parkovacích stání, točna autobusů na konečné zastávce a také buňka pro řidiče městské hromadné dopravy. Stavební práce byly vysoutěženy za 7,8 milionu korun bez DPH, což je o 1,2 milionu korun méně než očekávaná cena.
0: Lidé z Bělotína na Přerovsku a okolních obcí můžou využívat nové Rius centrum. Sídlí v hale u výjezdu z obce do místní části Nejdek. Náklady na vybudování centra přesáhly 20 milionů korun, říká lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala.
3: My jsme měli podporu mikroregionu tady rozvodí s tím, že i starostové vědí, že jejich občané mohou u nás ty věci odevzdat nebo si něco nakoupit, ale my to takhle nespecifikujeme. Prostě kdo přijde a řekne si, prostě něco jsem donesl nebo zase něco si chci koupit za tu symbolickou cenu, tak je vítán.
0: Centrum Zlína se dnes večer částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavřečková ulice u vyhořelého objektu. A to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění. Pokračuje ředitel závodu Jan Regner.
4: Budeme tam mít zvýšenou službu, plus tam budeme mít nějakou ostrahu a plus jsme postoupili jednání s policií České republiky, tak aby to všechno proběhlo v pořádku, takže prosím veřejnost, aby nevstupovali do těchto prostor.
0: Automobilové závody budou ve Zlíně a jeho okolí od pátku do neděle. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy do semifinále na trati 100 metrů motýlek. Časem 57 sekund a 43 setin navíc o 7 setin vylepšila vlastní český rekord. Zároveň dnes zabojuje o obhajobu titulu na kraulařské dvoustovce. Po triumfu v rozplavbě i semifinále čeká českou reprezentantku finále, které v Paříži začne v 19 hodin a 36 minut. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 na 34. kilometru ve směru na Brno nabouralo osobní auto do svodidel. Pravý pruh je neprůjezdný, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Chystáme pro vás zámecké léto, reprízu z dopoledne, to bude v 15.05. Potom humoriádu naším dnešním hostem bude Aleš Ulm, to je zase v 16.05. No a teď samozřejmě pěkný poslech s naším programem, to je soutěž Hřebíky, pozvánka na jeden příměstský tábor pro děti a taky rozhlasová pohlednice od Pradědu na Hanou. Vydáme se mezi Slatinice a Drahanovice. Cíl zatím neprozradím, tak poslouchejte dál a přejeme hezké odpoledne.

0: posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Připravená je soutěž, která je tady prakticky každý den v roce, přináší zajímavé ceny, máme tam i nějaké ty novinky a právě začínáme.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A tou novinkou je třeba CDčko od Zorky Soukupové z folklorních nahrávek. Velice pěkné písničky, můžete je získat. Je to archivní CD, které se již prakticky nedá koupit. Máme tady také krásnou plátěnou tašku Českého rozhlasu černou, porcelánový hrníček a je tady také knížka s názvem Neromantická dovolená. Je to román opravdu velmi veselý, vydavatelství Kazda. Soutěžní telefon 221 555 444. Otázky jsou připraveny, já také, no a věřím, že i posluchači. Takže hezký dobrý den. Kdo pak se nám dovolal na začátek?
3: Dobrý den, Věra ze Žulové.
0: Paní Věro, otázek je 10. Za 3 správné odpovědi získáváte výhru a na otázku je limit 10 vteřin. A je to už vaše.
3: Tak jedničku.
0: Jedničku. Určitě znáte jméno Jaroslav Hejrovský. My se ptáme, za jakou metodu získal tento český chemik Nobelovu cenu za chemii v roce 1959? Za A polarizace, za B polarografie, za C polymerace.
3: Polymerace.
0: Dáváte polymeraci.
1: Jau.
0: A správně byla ta polarografie UBčka. Věrko, příště to vyjde, naslyšenou. Dodám k tomu, že se jedná o analytickou metodu měřící elektrický proud při elektrolýze pomocí rtuťové kapkové elektrody. A Hejrovský tuhle metodu objevil v roce 1922. Druhý soutěžící, hezký dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
0: Pane Petře, vy jste věděl s tím Hejrovským, kdyby jen tak se na to přišlo?
4: Myslím, že by se mi to vybavilo.
0: Jo, vybavilo by se vám to. Dobře, tak otázky kromě jedničky všechny, Petře.
4: Osmičku zkusím.
0: Berete osmičku, máte ji mít. Kolik manželek měl filmový major Zeman? Buď to jednu, nebo dvě, a nebo žádnou?
4: On měl dvě manželky.
0: Měl dvě manželky, ta první osudová žena v seriálu Zemře, ta druhá Blanka Mutlová je druhá, s níž se potom Zeman ožení v průběhu děje, takže máte pravdu. A Petře, pokračujete s další otázkou.
4: Zkusíme devítku.
0: Devítku. Na které olympiádě zvítězil tenista Miloslav Mečíř v singlu? Seoul, Soči anebo Tokio?
4: Musím.
0: 3 vteřiny, Petře.
4: Za B.
0: Dáte Bčko. Bylo to těžké, správně bylo Ačko, Soul a rok 1988. Petře, těžká sportovní otázka a tak to někdy bývá, takže zdravím, doplním k tomu, že Miloslav Mečíř se stal prvním olympijským vítězem v tenise od roku 1924, kdy byl tento sport po dlouhé době znovu zařazen na program olympijských her. Tehdy to byl Soul 1988 a já si to docela dobře pamatuju. Tak zdravíme dalšího z vás, hezký dobrý den.
5: Ano,
0: den. Slyšíme se, dobrý den.
5: Stando Kopavý.
0: Stando, otázky číslo 1, 8 a 9 už byly, tak ostatní je vaše.
5: Tak dvojku.
0: Dvojku. Kolik korálků má správně mít katolický růženec? Za A 59, za B 81, anebo za C na přesném počtu vlastně nezáleží?
5: 59.
0: Jo, je to správně. 59 korálků a křížek, potom jsou 4 korálky a pak se střídá 5 větších a 50 menších, takže dohromady 59. Stando, co dál?
5: Trojku.
0: Trojku. Jakou řečí se mluví v Austrálii? A teď nemyslíme nějaké prastaré nebo domorodé jazyky, ale prostě ten běžný jazyk. Španělština, francouzština nebo angličtina?
5: Angličtina.
0: Je to pravda. I když někdy ta australské angličtině skoro není rozumět. A teď, Stando, otázka na finále.
5: Čtverku.
0: Rychlé šípy zná samozřejmě každý. Zrovna nedávno jsme se ptali na barvu vlasů Jarky Metelky. A jestli pak víte, jaké nosil kraťasy? Červené, žluté nebo modré? Stando? 3 vteřiny.
5: Červené.
0: Ne.
1: Jau.
0: Modré, stejně jako tričko i ponožky. Mrkněte na ty kresby, je tam prostě všude takhle. Škoda, Stando, ale drželi jsme palce. To zase jo. Naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, soutěž Hřebíky, náš telefon 221 555 444. A že by to teď vyšlo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lenka Hřinčic, Lenko. Dělám reparát.
0: No děláte reparát, tak aby to opravdu vyšlo 5, 6, 7 a ještě 10. Pětku.
6: Tak dáme 5.
0: Kolik strun měla tradiční antická lyra? 3, 4 nebo 7?
6: 3.
0: Dáváte 3.
7: Jou.
0: No ne, že by to nešlo, ale přidejte ještě 4. 7 strun většinou. Neříkám, že se to nelišilo, ale ta klasická měla 7, držela se podobně jako dnešní kytara. Tak Lenko, zase příště naslyšenou.
6: Hezký den.
0: A zbývají nám 3 soutěžní otázky, takže je to jasné. Prostor už bude pouze pro jednoho posluchače, jednoho soutěžícího tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Náš telefon je 221 555 444. A já jsem zvědavý, kdo bude ten poslední? Dobrý den. Ano, slyšíme se? Tak, tady nám telefon zdá se nefunguje, tak vyzkoušíme ještě jednou. Dobrý den. Ano, dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
8: Pavel z Třince.
0: Takže Pavle, zdravím do Třince a nabízím otázky číslo 6, 7 a 10.
8: A takové mám z kraje od Česky.
0: Dobře. Pavle, jak se jmenují stromy, na kterých rostou datle nebo kokosové ořechy? Buď to jsou to cedrovníky nebo palmy nebo sekvoje?
8: Chtěl by palmy?
0: Nože by? 7 a 10.
8: Tak dál, jak to
0: Pavle,
8: tam je.
0: Pavle, kolik stupňů dohromady měří dva pravé úhly? Buď to 180, nebo 200, anebo 360.
8: No tak teoreticky 180.
0: A prakticky taky, protože je to 90 plus 90. Otázka číslo 10 zůstala nakonec. Ptáme se v ní na jedno zvíře, které mají v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Vy jste z Třince, tak to máte poměrně daleko a chodíte asi spíš do Ostravy, ale ta naše zoologická na Svatém Kopečku letos slaví 70 let. Pavle, to zvíře, na které se ptám, se jmenuje teju pruhovaný. Někdy se mu říká taky tegu pruhovaný. Co to je? Ještěr, sudokopytník nebo opička?
8: Já bych dal opičku.
0: Dal byste opičku. Pavle, dneska, bohužel, nikdo nevyhrává. Je to totiž ještěr, takový všežravec, pruhovaný a je to docela inteligentní a bývá i jako domácí mazlíček. Pavle, potlesk aspoň za účast. A ještě k těm dvěma předchozím. Tak to byl pan Pavel, který volá až z Třince. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, tedy dnes zůstávají bez vítěze, ale dvakrát to opravdu spohořelo až na té poslední otázce a i to je úspěch. Těšíme se na další soutěž, poslouchejte znovu zítra Český rozhlas Olomouc.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Skupina Mandražev, odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Jedna z otázek uplynulých hřebíků naší soutěže se týkala zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jedinečnou možnost, jak seznámit třeba právě děti s chodem této zahrady a rozvíjet jejich vztah k přírodě prostřednictvím zážitkových a vzdělávacích aktivit, jsou také příměstské týdenní tábory v této zoo. Za chviličku na ně vyrazíme.

0: Pro děti od 7 do 12 let jsou určeny týdenní příměstské tábory v Zoo Olomouc. Na nich mají možnost dozvědět se informace o zvířatech a jejich ochraně a prostřednictvím různých soutěží, sportovních či zážitkových aktivit si také vyzkoušejí činnosti neodmyslitelně spojené s prací právě v Zoo.
1: Takže kluci, můžete se prosím posadit do svých týmu, protože dostanete výplatu.
2: Já jsem překvapená, že na táboře v zoo se vydělávají peníze.
3: Musíme je učit i trošku nějaké finanční gramotnosti, to samozřejmě nadneseně řečeno, ale celý ten táborový program, který tady letos máme, se nese v duchu budování záchranné stanice. Netočí se hlavně kolem těch zachráněných zvířat, ale točí se hlavně kolem toho, že ta stanice by nemohla fungovat bez personálu. Takže oni vlastně musí vydělávat peníze, aby zaplatili personál, který v podstatě potom jakoby pomáhá nějakým způsobem v tom fungování té stanici.
2: Vysvětluje Pavel Javurek, teď jsme zaslechli, že se budete odebírat ke zvířatům, ke kterým vlastně můžete děti ve vaší zoo pustit.
3: Samozřejmě můžeme děti vzít pouze k těm zvířatům, která třeba nejsou nebezpečná, kde třeba v rámci zázemí je taky dostatečný prostor, aby jsme s takhle velkou skupinou se tam mohli pohybovat.
2: Přicházejí děti s konkrétními přáními?
3: Někdy ano, ale ne vždy jim vyhověno. Občas třeba máme požadavky, že chtějí vidět hady a různé plazy, což samozřejmě tomu se vyhovět dá. Některé plazy chováme třeba i my v rámci jako našeho marketingového oddělení, takže jim to můžeme donést a odprezentovat. Chtějí vidět a nakrmit žirafy, což je jedna z nejoblíbenějších kratochvíl, které tady nabízíme.
2: Teď se vmísím mezi děti. Slyšela jsem, že máte 3 skupiny. Jak jste nazvaní?
4: Šelmy, gepardi a záchranáři zvířat.
2: Viděli jste gepardy už?
5: Ano, viděli jsme ano.
2: Jo. Co víte o gepardech?
5: Že můžou strašně rychle běhat.
6: A rychle uloví kořist.
7: Maximálně můžou běžet 40 sekund, jinak se přežejí.
2: Jaká další zvířata jste tady potkali?
5: Viděli jsme gibony, surikaty jsme i krmili a je to tady super.
8: Žirafy. Zebry.
2: Proč jste si vybrali právě tábor v zoologické zahradě?
8: Protože tam například můžeme krmit žirafy a můžeme se dostat někam, kam se normální lidi nemůžou dostat.
9: Hlavně proto, že tady jsou zvířata a tady se hlavně učíme o zvířatech a já mám doma skoro celou farmu.
8: Protože je to tady bezva, originální a strašně mě to tady bavilo. Už jsem tady po 4. roce a je to tady super.
2: Co to držíš v ruce?
8: Paví péro, našla jsem.
10: Já tu jsem hlavně proto, že mám ráda přírodu a mám i ráda zvířata. A chtěla jsem hodně vědět něco o plazu a šelem. Je to tady fakt boží.
11: Mě to tady baví.
2: Celá skupinka dětí i s instruktory prochází okolo žirafy, jejíž krk a hlavu máme teď nad sebou. A přes zimoviště se přesunujeme k velbloudům a klokanům.
12: A ještě se přesouváme do bydlení, kde hodně bývají třeba na obědy, na snídaně a hlavně když prší.
2: A tady se chystá zrovna potrava. Dobrý den. Krájelo se zelíčko. A mrkev.
12: Tady ono se tu míchá taková kaše, kterou vždycky mají na oběd.
2: Žirafy. A už jsme venku.
13: Se přesuneme tady.
2: U koho jsme tak, se to ocitli?
13: Tak se můžete podívat na urzony. Urzon je takové zajímavé zvíře, patřící mezi hlodavce. Mohlo by vám připomenout dikobraza, protože stejně jako dikobraz, tak i u urzona se vytvořily takové budliny z jeho srsti, které používá vlastně ke své obraně.
8: Oni můžou střílet z těch zad?
3: Ne, nestřílejí budliny. Oni mají ty budliny takový zvláštní, že mají tam takové zpětné háčky, a když máš rybářský háček a ten když se zapíchne, tak to jde špatně vytáhnout. A zpětné háčky má teda i ten urzon na sobě na těch bodlinkách. A on buď máchne ocasem, anebo se dokáže naježit a pak když se ho dotkneš, tak by se do tebe ty bodlinky mohly zapíchnout.
2: Zaskočí vás někdy děti otázkou?
3: Někdy ano. Teď si teda žádnou nevybavím, ale ono vždycky, jak je to tak spontánní, tak občas jako jsou ty dotazy zvláštní někdy, ale zase to člověka nutí k zamyšlení a třeba i dohledání jakoby nějaké té informace, kterou třeba zrovna nevím.
2: Do bezprostřední blízkosti zvířat se dostávají děti na táboře v zoo na Svatém kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Je nejvyšší čas pro naši rozhlasovou pohlednici. Možná si vybavíte mohutný dům tyčící se na samotě na svazích nad Hanáckou rovinou. Je to Lusthaus, který budí pozornost turistů i náhodných kolemjdoucích krajem. A je to někde mezi Drahanovicemi a Slatinicemi. Jaká je historie tohoto místa a je pravda, že tam kdysi stávala tvrz? Zkusíme to zjistit.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Při pohledu například z Malého Kosíře směrem k Litovli si nemůžete na svazích Velkého Kosíře nepovšimnout výrazné stavby týčící se nad Slatinicemi a Drahanovicemi. Podíváme-li se do map, najdeme tam ještě tajemnější název Lusthaus nebo též v hanácké podobě Lusthaus. Vysvětlení tohoto názvu je jednoduché, vychází z německého označení chutný dům. To nám připomíná minulost tohoto místa jako hostince. Kupodivu docela dobře je díky archeologům zpracovaná prehistorie. Právě v okolí Lusthausu byly v minulosti objeveny stopy pravěkého osídlení zdejší krajiny. V okolí domu bylo odkryto mohylové pohřebiště se zajímavým typem mohyl s kamennou konstrukcí. Datováno bylo do období kultury nálevkových pohárů, tedy do doby staršího eneolitu, přibližně v 3800 až 3400 let před naším letopočtem. Jaké jsou ale kořeny té současné stavby? Jakékoliv důkazy o ní chybí. Starší historikové se domnívali, že se jedná o takzvaný horní dvůr nebo také horní tvrz, která patřila k Drahanovicím. Ve 14. století se totiž objevuje v listinách pojmenování dolního dvora, což evokovalo, že tedy musí existovat i nějaký horní dvůr. Dokonce byl připisován k roku 1353 Bůžku z Drahanovic, který jej měl téhož roku podstoupit své ženě Vychně. Před rokem 1381 pak měl vladyka Vlček z Drahanovic dvorec přestavět a následně prodat Bohuši ze Slavoňova. Jenže, jak se ukazuje, jedná se pravděpodobně v tomto případě o záměnu podkladů, které se týkají spíše tvrze přímo v Drahanovicích. Jejím pozůstatkem je mimochodem tamní slavná černá věž. Pokud tedy nějaká stavba na kopci nad vesnicí stála, víme poměrně spolehlivě, že majetek patřící do biskupské provincie poplenili husité. Dá se tedy předpokládat, že pokud tam tedy něco bylo, tak to zaniklo. Opět se jakési zmínky objevují k roku 1677. V dochované listině se píše, že oprava starodávného sídla má být načas přerušena. Ani zde ale není jisté, že se jedná o pozdější Lusthaus. První prokazatelnou zprávou o existenci stavby na tomto místě je tedy zákres na mapě prvního vojenského mapování, takzvaného Josefského, které se dělalo ve druhé polovině 18. století. Zde už je na místě stavení označené jako hájovna s názvem Belvedere. To by značilo, že v té době už dům sloužil pouze lesním správcům. Mapa druhého vojenského mapování, tedy z let 1836 až 1852, už uvádí dům jako Lusthaus. Dá se předpokládat, že sloužil jako hostinec, i když cesta, která k němu vedla, byla vlastně oklikou. Muselo se tam tedy hodně dobře vařit, aby se tam formani a poutníci zastavovali. Od roku 1846, kdy poprvé zavítal do zdejšího kraje, se prý toulával v okolí i slavný malíř Josef Mánes. Pobýval často u hraběte Silva Taruky na zámku v Čechách pod Kosířem a rád prý zacházel k Lusthausu, kde odpočíval pod starou hrušní. Mimochodem, ta roste dodnes. Je patrně nejstarším ovocným stromem Olomoucka. Její stáří je odhadováno na 280 až 340 let a je to strom, jehož obvod kmene má přes 3 metry. Samotný Lusthaus je dnes v soukromém vlastnictví a stojí trošku stranou od turistických tras. Je to zajímavé místo, které je důkazem, že vlastně i v dnešní poměrně dobře prozkoumané krajině najdeme místa ověnčená tajemstvími, která neumíme rozlousknout. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od Lusthausu nedaleko Drahanovic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dělníci vybudují v Kladkách na Prostějovsku zázemí pro řidiče autobusů. Meteorologové varují před požáry už v celém Česku. Na železniční stanici Olomouc střed dnes bude znít hudba. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Bývalá hasičská zbrojnice v Kladkách na Prostějovsku bude mít nové využití. Dělníci v ní staví zázemí pro pořádání kulturních akcí, ale taky pro řidiče linkových autobusů. Budova stojí u konečné zastávky. Pokračuje nezávislý starosta Jiří Křeček.
7: Každý ví, že když dojde na konečnou a nemá si kam odskočit, že je to problém, a ti řidiči, když jezdí z bodu A do bodu B a všude končí, tak kolikrát ten problém přetrvával. Vím to i z vyprávění od svého otce, který jezdil celý život autobusem, i od místních řidičů, že ten poptávka potom byla i od dispečera, který mi několikrát jako volal nebo ptal se, jestli by nebyla nějaká možnost jim tady tuto službu nějak zajistit.
5: Další část výškové budovy číslo 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. V minikyně Čekárna na železniční stanici Olomouc střed dnes v 19 hodin začne hudební projekt Unger Jansen. Návštěvníkům se představí Bára a Hunza Ungerovi, frontmeni kapely Zrní a Dva. Po koncertě bude následovat projekce filmu Věčný svět neposkvrněné mysli.
8: Akce je součástí nového letního formátu minikina Čekárna s názvem Divoká karta. Program je na webu olomouckého minikina. V říjnu se Čekárna zapojí do série vzpomínkových akcí k 90. výročí narození Václava Havla. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Sport.
5: Fotbalisti Hradci Králové budou hrát o setrvání v kvalifikaci Evropské ligy. Na hřišti tureckého Basiktase Istanbul odehrají odvetu třetího kola. Úvodní duel doma prohráli 0-1. Utkání začne v 19 hodin.
6: Počasí.
5: Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D1 na 311. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese mimo jiné další část našeho speciálního seriálu pro tento týden. Jmenuje se Rozhlasové stovky a budeme mluvit o zpravodajství, které, představte si, má už taky 100 let. Zámecké léto otevřeme za chviličku, pozvánka je také k humoriádě, kdy bude za hodinu naším hostem televizní dramaturg a samozřejmě rozhlasový kolega Aleš Ulm. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vždy v každý prázdninový všední den se vracíme k našemu vysílání dopolednímu, kdy v 9.45 má premiéru soutěžní cyklus Zámecké léto. Tam se také samozřejmě soutěží, ale putuje. No a my si tu dopolední procházku opakujeme právě po 15. hodině. A dneska to bude s Františkem Kinským a jeho kolegy opravdu hodně daleko z Olomouckého kraje.
2: Zámecké léto.
3: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
4: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
5: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
4: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanová.
5: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
4: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
5: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
4: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
5: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1260. Přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
4: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem šest. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
5: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
4: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
5: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
4: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
5: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
4: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
5: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
4: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
5: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Medicine man,

posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak co se ještě chystá od 16 hodin a 5 minut Humoriáda. Čtvrtým hostem tohoto týdne bude dramaturg a náš rozhlasový kolega Aleš Ulm. Po 17. hodině Den v kraji, tedy přehled toho nejdůležitějšího, co v Olomouckém kraji přineslo dění dnešního dne, případně těch okolních. Po 18. hodině budeme hrát dechovou a lidovou muziku, tak abychom vám ji udělali radost. No a za chviličku se vydáme do Loučné nad Desnou, kde začalo tradiční setkání řezbářů a dřevosochařů, tedy takzvané dřevosochání. Pozvánka za pár minut.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc budeme mluvit o festivalu dřevosochání, kterým aktuálně ožila Loučná nad Desnou. Řezbáři a dřevosochaři tradičně tvoří svá díla pomocí motorových pil přímo před zraky návštěvníků. Letos poprvé pracují na společném projektu, to všechno nám popíše redaktor Michal Poláček, který se na místě byl podívat. Michale, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak na čem ti řezbáři v Loučné pracují?
1: Na ten letošní ročník dřevosochání přijelo na Šumpersko celkem 8 řezbářů. A v areálu kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou mají postavené stany, pod nimi pak stojí mohutné kusy dřeva, ze kterých vznikají letošní díla. A byť každý řezbář pracuje samostatně na svém stanovišti, později se jejich výtvory spojí do společného díla. A právě tím je letošní ročník dřevosochání výjimečný, zdůrazňuje nezávislá starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová.
2: My vždycky vlastně z dubového dřeva děláme sochy, respektive sochy s lavičkou a podobné záležitosti. A ten letošní ročník je jiný v tom, že děláme kuličkovou dráhu, respektive hned několik kuličkových dráh. Takže bude se to celé jmenovat Procházka po Jeseníkách. Vznikne 5 kuličkových dráh, kdy vlastně součástí každé té dráhy je socha, víceméně několik soch. A bude tady kuličkomat, bude možnost koupit si kuličku a vlastně v rámci toho našeho areálu Tančírny u nás Loučné nad Desnou si budete moct zahrát kuličkovanou.
1: Doplním, že první kuličkové dráhy budou v Loučné nad Desnou v provozu ještě tento měsíc a další pak obec zprovozní v následujících týdnech, upřesňuje starostka Petra Harazímová.
2: Je to tak, že vlastně některé ty kuličkové dráhy budou přímo zrealizovány i včetně té dráhy pro ty kuličky, takže ty bychom rádi umístili opravdu ještě do konce srpna. No a potom na některá ta místa budeme kuličkové dráhy dodělávat a budou takové už jako složitější a ty potom budou v září a určitě něco málo se dodělá ještě příští rok na jaře.
0: Michale, jaké dřevěné sochy budou kuličkové dráhy zdobit?
1: Tak mohu prozradit, že budou symbolizovat jeseníky a také jejich nejvyšší vrcholy. Přímo na dřevosochání jsem mluvil se řezbářem Oldřichem Pliskou a ten vytvářel zřejmě největší sochu letošního ročníku. Půjde o medvědici, symbolizovat bude Medvědí horu. Medvědici řezbář vyhřezává motorovou pilou z 2metrového dubového špalku o průměru 80 cm. A dnes kolem poledne ještě zvažoval, zda u medvědice bude stát i malé medvídě. Rozhodnutý řezbář Oldřich Pliska ještě definitivně nebyl.
3: Měla by tam začínat ta kuličková dráha ve výšce 60 cm, takže při té práci já vždycky rád nad tím přemýšlím a vymýšlím, vlastně jak to nakonec uchopím. Takže těžko teďka ještě dopředu říct. Jo, uvidíme, no. Něco tam bude. Možná bude jenom čouhat z nějakého pařezu, nebo tam možná vůbec nebude. Nevím, těžko říct.
1: Dodám, že program dřevosochání v Loučné nad Desnou je naplánovaný do sobotního večera. Kromě samotného vzniku soch jsou jeho součástí například hudební vystoupení, akrobatická čísla, workshopy a taky program pro děti.
0: Na dřevosochání zval redaktor Českého rozhlasu Olomouc Michal Poláček a samozřejmě v našem zítřejším i víkendovém vysílání budeme zvát nejenom do Loučné nad Desnou, ale také na další zajímavé akce, které se v Olomouckém kraji konají a bude jich opravdu hodně.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Máme na tento týden speciální seriál, jmenuje se Rozhlasové stovky a za chvíli se zaměříme na zpravodajství. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Domov, cizina, divadlo a počasí. No a pravidelné zpravodajství si už za chvíli připomeneme v našem vysílání, protože je staré či mladé právě 100 let.

0: Bez zpravodajství se neobejde prakticky žádná ze stanic Českého rozhlasu. Pravidelné zprávy dvakrát denně začal Radiožurnál vysílat přesně před 100 lety.
1: Radiožurnál 5 hodin.
2: Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
4: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
3: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
4: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
6: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
3: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
6: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
7: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1935. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
3: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
8: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
6: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
9: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
3: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
10: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
3: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
10: Ty zprávy chodily ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
11: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
3: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci zahájí v Jeseníku opravu Mlýnské ulice. Většina malých vodních elektráren musela kvůli suchu omezit provoz. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dopravu v Jeseníku komplikují rekonstrukce cest poničených předloňskou povodní. Dělníci pracují například v ulicích Denisova, Školní a Tyršova. Obnova všech povodněmi zasažených komunikací v Jeseníku si vyžádá zhruba miliardu korun, říká místostarosta Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
2: Nejvíce postiženou ulici v Jeseníku byla ulice Mlýnská, která vyžaduje tedy komplexní rekonstrukci. Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. A důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy v Jeseníku, je ulice Fučíkova, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
1: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice víc než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou naopak v Praze. Sport. Po domácí výhře 2-0 čeká fotbalisty Jablonce v lotyšské Rize odveta třetího předkola konferenční ligy. K utkání proti domácímu RFS Riga nastoupí v 18 hodin a 30 minut českého času. Záložník Jablonce Jan Suchan moc dobře vnímá sílu soupeře.
3: Určitě víme, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě radši bychom tu odvetu hráli doma, než u nich. Víme, že na domácím hřišti jsou silní, že před pár lety porazili Ajax. Víme, že mají sílu ve vejšce, že jsou silní ve standardních situacích. Navíc teď o víkendu vyhráli 6-1, takže góly dát umějí. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici první třídy číslo 35 v Olomouci směrem na Mohelnici stojí porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. A na dálnici D1 mezi 298. a 260. kilometrem ve směru na Brno se pohybuje vozidlo údržby. Úklid odpadků a údržba vozovky potrvá až do 17. hodiny. I tam počítejte se zdržením a projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor Jáda. Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
5: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak je... trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
4: Všechno bude.
5: Ano.
4: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humor Jáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radosti Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí. Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni. Ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu visela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, tak tam byl nesmírný.

0: nesmyslný výstup, kdy jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
1: Taky se vám ale ještě někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodilo službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
2: ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nedorazil kostým třeba, ve
2: no, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
1: ano.
2: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
1: To jste měl dostávat pak nějaké fackovné, ne?
2: No, o, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
1: aha,
2: jako, a ona si na mě sedla, ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
2: tak
1: se pohupovala.
2: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se bohu dobila. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
2: nebo
1: stalo?
2: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla, všechno vycházelo.
1: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
2: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych mu nějak ublížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
2: No.
1: Tak všechno zachránilo.
2: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás vám do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se museli za dveře, ven, na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
6: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No dobře, ale to bylo tak, jo, no. No
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň máš hůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4 dny.
4: Tam už ne.
3: Ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: špitál. Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo, že, tak jako, hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už
3: to předu. No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, kdyby o půl noci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byšel, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Ausgerechnet, o půl noci, jo. Jak když prská. O půl noci, ještě dnes, ale o, když by, ještě dneska. O půl noci. Když bych se zmrzkal. Ale hodně. Ale jiný třeba. Teď nevím, jo. Hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vidíte. Tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám, ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom... Jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, to protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no, a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové jenom, to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano, a no, to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, jo, jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo.
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč to sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah ano, takový a tohle to a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná
2: no,
1: jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humoria. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepík, už to můžu říct.
5: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větet, jak se to má. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, teď já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji povečku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že ono. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam byly 22, že jo, ta dávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žít ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. Nebo mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě říkal. Dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. No, jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jakou by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde u něj to venkovní sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, to, jo, tak jo, tam jo. Jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to. No a že už je starý na to a tako, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem mu vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na ně jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka, ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? Tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad když se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad bychom že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou na rodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Nových Sadech v Olomouci bude nové parkoviště. Dělníci dokončují ve škole v Hlubočkách opravu výdejny jídla. Hrad Helvštín navštívilo v červenci 15 000 turistů, jednou tolik co loni. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dělníci zbourají starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v Zikově ulici v Olomouci. Místo nechá radnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má skončit v závěru srpna, uvedl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Projekt pomůže s nedostatkem parkovacích míst na sídlišti Nové Sady. V Hlubočkách na Olomoucku finišuje rekonstrukce výdejny jídla v budově základní školy v Komenského ulici. Dělníci v ní vyměňují rozvody, elektřiny, obklady a povrch podlah. Investice vyjde obecní rozpočet na zhruba 1 300 000 korun. Pokračuje ředitelka školy Šárka Petrů.
4: Tak výdejna bude otevřena ještě před vlastně zahájením školního roku. Práce probíhají vlastně podle plánu, teďka dochází už jenom k nějakým dokončovacím pracem a tuto výdejnu navštěvuje zhruba nějakých 110-120 žáků plus vlastně zaměstnanci školy.
3: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 000 turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 000. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
5: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siňáková bude hrát o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Shang Shuai, se kterou tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále turnaje kategorie Masters v Torontu slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nikolsová 6-1 a 7-5. O svou šestou trofej v sezóně zabojuje Siňáková proti Italce Erániové a Američance Melikarové Martinézové. Zápas začne ve 21.30 českého času. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomouci ve Smetanově ulici se střetla 2 osobní vozidla a dodávka. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ve čtvrtek s Tomášem Kedzihorem přeji dobré odpoledne. Vodní slalomářka Valentína Kočířová přivezla z juniorského mistrovství 3 zlaté a 1 stříbrnou medaili. O tomto mimořádném úspěchu si budeme povídat právě s ní. Jsou to skoro 2 roky od povodně, ale v Mikulovicích a Jeseníku stále komplikují dopravu opravy silnic. Podíváme se přímo na místo. Jak dlouho chovají v zoo Olomouc pandu červenou a jaké s ní mají úspěchy, dozvíte se v závěru dne v kraji a bude také předpověď počasí. Dobré odpoledne přeji.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je tu Markéta Šerfová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dopravní podnik města Olomouce v pondělí spustí zkušební provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou ve vozech městské hromadné dopravy. Zatím budou fungovat jen v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů. Řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Ve všech vozidlech MHD by bezkontaktní platební terminály měly být zprovozněny na přelomu srpna a září. I poté si lidé budou moci koupit papírové jízdenky. Instalace zhruba 190 samoobslužných terminálů si vyžádá 14,5 milionu korun. DPMO získal na projekt bezmála 10-milionovou dotaci z evropských fondů. Vedení Mohelnice nechá zmodernizovat zařízení na ohřev vody v tamním domově s pečovatelskou službou. Do investice si slibuje energetické úspory, říká nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: Ty úspory se vygenerují v tom objemu toho bojleru, protože ten bojler, který tam byl původní, tak v té době, když ho tam někdo jakože dával před těmi 30 lety, tak nehleděl na nějakou úsporu.
2: Dopravu v Jeseníku komplikují rekonstrukce cest poničených předloňskou povodní. Dělníci pracují například v ulicích Denisova, Školní a Tyršova. V následujících dnech začnou opravovat Mlýnskou ulici, která je nejvíce zasažená a vyžaduje celkovou rekonstrukci. V druhé polovině srpna se opravy dočká také ulice Fučíkova. Podle místostarosty Tomáše Vlazla z hnutí Jeseník srdcem si obnova všech povodněmi zasažených komunikací v Jeseníku vyžádá zhruba miliardu korun. Více o tématu se dozvíte ve Dni v kraji. V Bělotině na Přerovsku funguje nové Rius centrum. Sídlí v hale u výjezdu z obce do místní části Nejdek a nabízí možnost dát věcem druhou šanci. Lidé mohou přinést poničené nevyužívané věci nebo si za symbolickou částku zakoupit použité předměty. Náklady na vybudování centra přesáhly 20 milionů korun, sdělil lidovecký starosta Bělotina Eduard Kavala. Dělníci vybudují v Kladkách na Prostějovsku zázemí pro řidiče autobusů. Nově budou moct využívat prostory staré hasičské zbrojnice, které stojí hned vedle konečné zastávky. K dispozici budou mít toalety. O jejich provoz a údržbu se bude starat obec, uvedl nezávislý starosta Jiří Křeček. Absence sociálního zařízení byla pro řidiče dlouhodobým problémem. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Kup mi den.

0: počasí.
1: Meteorolog Václav Smolka na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak zdá se, že od rána svítilo sluníčko na většině olomouckého kraje. Je to tak?
2: Je tomu tak, dnes jsme měli slunečný den, téměř bezoblačný nebo úplně bezoblačný. Maximální denní teploty dnes byly od 24 do 28 stupňů a k tomu vál a také vané mírný severovýchodní vítr o průměrných rychlostech od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Ten vítr už je trošku poznat, ale celkově je samozřejmě teplo. Co večer a v noci, bude to pokračovat?
2: Tak to počasí se nebude příliš měnit, i nadále čekáme totiž jasnou oblohu. Ráno bude poměrně chladné, protože ty minimální teploty budou nejčastěji od 13 do 9 stupňů, v údolích i kolem 7 stupňů Celsia. Vítr by se měl postupně utišit, čekáme ho na noc slabý proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Co potom počasí zítra? Počítám, že bude taky slunečné.
2: Mělo by tomu tak být, po většinu dne by mělo být jasno, maximální teploty budou zase o něco vyšší než dnes, to znamená 26 až 30 stupňů, na horách kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, východní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Václav Smolka, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvíli se zaměříme na vodní slalom a na velké úspěchy olomoucké sportovkyně Valentýny Kočířové.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. 3 zlaté a 1 stříbrná medaile z individuálních disciplín. K tomu zlato a stříbro v hlídkách. S takovým skóre se do Olomouce vrátila 17-letá Valentína Kočířová z juniorského mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Ve francouzském e-finalu ovládla všechny 3 olympijské disciplíny. Kánoji, kajak i kajak cross. V časovce pak skončila 2.
1: Je to neuvěřitelný. Ještě teď to vůbec nechápu, jak se to stalo. Ale hodně jsem na to trénovala, takže jsem určitě na sebe pyšná.
2: Říká vodní slalomářka Valentína Kočířová.
1: Asi byl nejtěžší single, protože je to moje taková jako hlavní kategorie, takže tam jsem byla nejvíc ve stresu a měla na sebe takový největší nátlak.
2: S tím nátlakem možná trošku souvisí i to, že vy jste si zlato z juniorského mistrovství Evropy přivezla už i před 2 lety, tehdy bylo v uvozovkách jen jedno. Chtěla jste tu laťku letos překonat?
1: To zas úplně ne. Jela jsem tam s tím, že chci mít lepší pocit než minulý rok, protože minulý rok byl trochu katastrofální. Necítila jsem se vůbec dobře a musím říct, že tenhle rok byl fakt super.
2: Vy jezdíte na kanoji, na kajaku, děláte i kajak cross. To jsou 3 různé disciplíny. Která z nich vás nejvíc baví?
1: Tento rok mě bavily všechny. Různě se to střídalo. Někdy jsem měla ráda tamtu, někdy tamtu, podle toho, jak jsem se vyspala.
2: O něco starší Tereza Knéblová, která taky trénovala tady v Olomouci, si krátce před vámi přivezla zlato z mistrovství světa. Je pro vás třeba inspirací, motivací? Sledujete tu její cestu?
1: Jo, je to moje určitě inspirace a jo, beru jako velký příklad a snažím se dostat tam, kde ona.
2: Když jsme domlouvali tento rozhovor s vaším tatínkem, napsal mi, že jste v olomoucké Loděnici vyrostla. Jak to vidíte vy? Je to pro vás tady opravdu takový druhý domov?
1: To určitě ano. Plno tréninku, všeho. Tady a v Praze jsem strávila skoro víc času než doma.
2: Tady v Olomouci ale pořád chybí ten kanál s divokou vodou, o kterém se mluví už více než 20 let. Jak to konkrétně vám komplikuje přípravy?
1: Musíme hodně často jezdit pryč, moc nejsme doma, tím pádem studium je taky těžké. Dost na dálku, vlastně se učím sama a pak chodím jenom psát testy, což dost komplikuje život. Ale už jsem se tak na to nějak zvykla. Ale samozřejmě by bylo lepší tady mít tu divokou.
2: S námi je tady i váš tatínek Martin Kočíř. Jaké to bylo pro vás sledovat dceru, jak vyhrává jedno zlato za druhým?
3: Je to skvělý pocit. My jsme si užívali každou minutu. Bavilo nás to a bylo to neskutečný.
2: A byli jste se tady podívat přímo ve Francii?
3: Ano, ano, byli jsme, jezdíme na všechny závody, vlastně koupili jsme si obytný auto a trávíme s Valčou každou minutu. Pro nás je to zábava. Tím, že se to odehrává v přírodě, tak my si tohle užíváme, že si vezmeme sebou kola. My máme naplánovanou dovolenou na půl roku z roku a tohle nás baví.
2: Valentína, teď končí mezi juniorkami, čekají přechod mezi dospělé. Jak si myslíte, že si s tímto dalším krokem poradí?
3: Já si myslím, že to zvládne. Ona s těma dospělýma už závodí nějakou dobu. Loni byla 3. na mistrovství republiky dospělých na single kanoji. I v českém poháru letos byla 2x4, takže si myslím, že to zvládne. Je fakt, že spousta holek v těch 18 končí, protože najednou musí někam na školu, ale myslím si, že Valčin cíl je jednou vyhrát olympiádu. Myslím si, že zatím si půjde.
2: Už příští týden čeká mistrovství České republiky na Lipně. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Nové prostory pro pořádání kulturních akcí, ale taky pro řidiče linkových autobusů chystají dělníci v Kladkách. Zázemí budou mít ve staré hasičské zbrojnici, která stojí hned u konečné zastávky.
1: Doteď tady měli hasiči takovou svou klubovnu, kde měli vystavený prapor a různé svoje poháry a tady ty věci, když měli nějakou schůzi, tak se to konalo zde.
2: S nezávislým starostou Kladek na Prostějovsku Jiřím Křečkem jsme v budově staré hasičské zbrojnice. Dělníci se tady pustili do rekonstrukce. V jedné z opravovaných místností vzniká sociální zařízení. Budou ho využívat i řidiči autobusů.
1: Kopané podlahy, udělaný ten průtlak.
2: Takže tady řidiči budou mít ten euroklíč a budou tady mít záchod, budou
1: pánský,
2: tady mít
1: pánský invalidní umývadlo.
2: Dosud museli situaci na konečné zastávce řešit řidiči podle starosty různě, třeba v nedaleké restauraci.
1: Pokud měli to štěstí a byla otevřená, anebo když to tak si skočili na obecní úřad, když tam někdo z nás zrovna byl a nebyli jsme odjetí, takže.
2: Takže jim to teď určitě usnadní velmi život.
1: Určitě, myslím si, že to bude velký plus pro ně a takové pocit jistoty, když dojíždí do cíle.
2: Vedení obce tím podle něj reaguje na poptávku mezi samotnými řidiči.
1: Každý ví, že když dojede na konečnou a nemá si kam moc skočit, že je to problém a těch řidiči, když jezdí z bodu A do bodu B a všude končí, tak kolikrát ten problém přetrvával. Vím to i z vyprávění od svého otce, který jezdil celý život autobusem, od místních řidičů, že ten poptávka potom byla i od dispečera, který mi několikrát jako volal nebo ptal se, jestli by nebyla nějaká možnost jim tady tuto službu nějak zajistit.
2: Na konečnou právě přijíždí linka 440, autobus řídí Pavel Foret. Možnost odskočit si bez problému na toaletu vítá.
3: Tak úplně všude to není, jako na těch konečných fakt jenom zcela zřídka. Nejhorší je to o těch víkendech, to je nejdelší čekání. Člověk musí vydržet.
2: Že řidiči musí situace řešit různě, připouští i dopravce. Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba mají zázemí v depech nebo na autobusových nádražích a stanovištích. Jinde to ale může být problém.
4: Místnost na každé konečné zastávce není snadné vybudovat kvůli omezeným prostorovým možnostem nebo majetkovým vztahům. Snažíme se proto domlouvat různé možnosti v dané lokalitě, obecní úřad, hostinec, nádraží nebo jiné podobné místo. Pokud řidič přesto takovou možnost během směny nemá, dostává příplatek za stížené prostředí jako kompenzaci.
2: O nové toalety se v Kladkách bude starat obec. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Obyvatelé Jesenicka se stále potýkají s následky předloňských povodní. V Mikulovicích i Jeseníku komplikují dopravu opravy silnic poničených velkou vodou. Za chvíli se na místo vypravíme.

0: Pravidelně ve dní v kraji Českého rozhlasu Olomouc sledujeme dění na Jesenicku, hlavně tamní dopravu a komplikace jsou i teď o prázdninách. Dělníci opravují cesty, které poničily předloňské povodně. Na uzavírky momentálně narazíme třeba v Mikulovicích i Jeseníku. Práce potrvají ještě několik měsíců.
1: Tady protekla voda asi ve výši půl metru, tak veškerý ten povrch, který tady byl, tak prostě byl odplaven.
2: Popisujeme jednu z právě opravovaných komunikací za základní školou starosta Mikulovic Roman Šťastný z hnutí STAN. Opravy pokračují i na dalších místech v obci.
1: Dále na ulici Nabukovci, za elektrárnou, na ulici Kamenická, ulici Potoční a ulici Hluchovska.
2: Opravy komunikací v Mikulovicích si vyžádají zhruba 70 milionů korun. Zmíněné úseky by měly být hotové do konce října. V obci ale i přesto zůstává řada dalších komunikací, které na opravu teprve čekají. Podle Šťastného jejich opravy brzdí složitá administrativa.
1: Právě v těch nejtěžších úsecích, které by možná potřebovaly tu nejrychlejší pomoc a nejrychlejší opravu, tak tam jsou takové zásahy, že to stavební povolení musí být a to nemáme do dneška na některých úsecích, takže to jsou ta administrativa, to určitě bude veliký problém.
2: Letní opravy komunikací komplikují také dopravu, nicméně místní s tím problém nemají.
3: Ne, neomezuje mě to v ničem. Že se to dá jako oběd všelijak, takže ne.
2: Popisuje Jarmila. S opravami komunikací pokračují i v nedalekém Jeseníku. Říká místostarosta Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
4: Především ulice Jaroslava Ješka, Denisova a Janáčková. Tam ten průběh těch prací je takový, že jsme zhruba v polovině. Na to by měla navazovat ulice Školní a Gogolova a Tyršova, což je střed města. Tam počítáme s tím, že by se to mohlo dokončit do konce září.
2: Nejvíce poškozenou byla ulice Mlýnská, doplňuje Vlazlo.
4: Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. A důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy Jeseníku, je ulice Fučíkova, která vede k nákupnímu centru a dále do středu města, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
2: Rozkopané ulice a uzavírky se dotýkají také obyvatel Jeseníku.
5: Určitě omezuje. Já tady jezdím vlastně každý den, protože tady pracuju hnedka vedle města, takže je to omezující, no, určitě.
2: Říká Pavla. Podobný názor má také Zdeněk.
6: Stále je to důležitý, že jo. Provoz omezený, ale je potřeba to spravit, ať se dá normálně jezdit. No.
2: Obnova všech povodněmi poškozených komunikací vyjde v Jeseníku zhruba na miliardu korun. Práce jsou časově náročné a složité, také kvůli koordinaci s dalšími správci sítí, uvádí Vlazlo.
4: Tomhle do něčeho vstupuje více subjektů s velmi mnohdy složitými stavbami a stavbami zasahujících velkou část města, tak to je prostě složité. A další věc je, že v tomto období není úplně velká nabídka stavebních firem.
2: Opravy komunikací budou v Jeseníku i Mikulovicích pokračovat i v dalších měsících. Řidiči proto musí počítat s dalšími dopravními omezeními. Z Jesenická Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Pandy červené žijí v olomoucké zoo už 5 let, z toho 4 roky v páru a letos poprvé mají mláďata. Představíme vám je za chvíli v našem seriálu o zoo Olomouc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Protáhlé tělo, krátké nohy a dlouhý ocas vzhledem připomíná ohnivou lišku. V zoo Olomouc chovají pandy červené už 5 let a slaví první chovatelský úspěch, jak nám ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc prozradí zoolog Jan Kirner.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Nacházíme se u výběhu pand červených v zoologické zahradě Olomouc, který obývají samec a samice. Standardně na to jsou návštěvníci zvyklí, ale v letošním roce si pro nás pandy nachystali takové překvapení. V podobě mláďat nebo mláděte. Záměrně říkám tyhle varianty, protože samice naše je prvorodička a důrazně se u pand červených doporučuje, aby do věku 2 až 3 měsíců se té samici dal co největší klid, aby se prostě ty mláďata, řekněme, nekontrolovali ani vizuálně, aby prostě se to nechalo přírodě. Ale dnes, 13. srpna, se mláďata nebo mládě dožívají 2 měsíců a dle zkušeností jiných zoologických zahrad a dle literatury mezi 2. a 3. měsícem mláďata už začínají opouštět ty budky, takže návštěvníci, když přijdou, tak můžou mít víc šancí ty mláďata již zahlédnout na prvních potulkách po výběhu, které asi budou docela neohrabané.
3: Poznáme ta mláďata hlavně podle té neohrabanosti. Já jsem se dočetla, že mláďata i dospělí jedinci jsou si velmi podobní.
2: No, na posledních fotkách, co zachytil jeden fotograf, návštěvník a sdílel to s námi, tady tyhle fotky, tak už to mládě, které samice přenášela, připomíná pandu. Je menší, je takové, já nechci znít moc infantilně, ale je roztomilejší, je takové chundelatější a víc kompaktnější. Určitě je poznáte od dospělých.
3: Pojďme k té pandě červené jako takové. Ona je totiž roztomilá sama o sobě. Je mnohem menší než panda velká. My máme to štěstí, že zrovna v tuhle chvíli jsme zahlédli jak samce, tak samici, která si tam pochutnávala na nějakém bambusu. Takže co je typické pro pandy červené?
2: Pro pandu červenou, tak jak název napovídá, je na prvním místě typické jejich zbarvení. To zaujme na první pohled. Každá panda červená má pro sebe charakteristickou obličejovou masku. Nenajdete 2 pandy červené na světě, které by jí měly stejnou. Možná teda jednovaječný dvojčata ano, ale jinak je to typický rozpoznávací znak pro ty jednotlivé pandy. Dalším typickým znakem pro ně je potrava, což je bambus. Velmi bych tímto chtěl poděkovat všem lidem, kteří se velice ochotně a ve velkém množství ozvali, že by nám rádi darovali bambus. U mnoha lidí jsme už byli. Ti, na které se ještě nedostalo, nemusí smutnit, určitě se ozveme a velmi za to děkujeme. Pandy totiž bambusu zežerou velké množství, ale v dlouhém časovém horizontu. Naraz mají spotřebu třeba 2 kg bambusových listů denně.
3: A řekněme si, jaké je přirozené prostředí pand. My tady vidíme houští, zároveň tady strom, jsou tady nějaké domečky vystavěné v tom jejich výběhu.
2: Pandy červené jsou velice dobře přizpůsobeny k životu na stromech. V každé zoologické zahradě, když přijdete k výběhu pand, dívejte se nahoru nad sebe do korun stromu, protože tam právě najdete pandy většinu času. Jsou to velice dobří lezci, špatně ale skáčou, naštěstí. To je i důvod, proč v olomoucké zoologické zahradě pandy uvidíte takhle zblízka. My prostě věříme, že ta panda se neodrazí z té větve a nepřeskočí tu bariéru naši. Takže žijí na stromech a typickým prostředím pro pandy červené je horský mlžný les v podhůří Himalaje.
3: Já jsem zmiňovala pandy velké. Pandy červené a pandy velké pojí název. Pojí je ještě něco dalšího?
2: Kromě názvu je pojí ta potravní specializace na listy bambusu, bambusové výhonky, ale jinak tyhle 2 druhy toho moc společného nemají. Taxonomicky se jedná o 2 úplně odlišná zvířata.
3: Říká zoolog Jan Kirner ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: A to vždy v závěru dne v kraji a ten jste právě doposlouchali. Pozvánka na zítřek, podíváme se do hluboček, nové zázemí tam bude na děti čekat a samozřejmě také na učitele po prázdninách, tak si to popíšeme. A čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje za chvíli zprávami a pak hodinkou dechové muziky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT 2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Začaly projekční práce na obnově horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Kvůli opravám jsou v Prostějově uzavřené ulice Studentská a Jezdecká. Na železniční stanici Olomouc střed dnes bude znít hudba. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrh mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
4: Úseci, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. Řidiči v Prostějově ode dneška neprojedou ulicemi Studentská a Jezdecká. Dělníci tam opravují povrch silnice po rekonstrukci vodovodu. Úplná uzavírka potrvá do soboty. Náhradní trasa vede okolními ulicemi. Informace zveřejnil magistrát na svém webu. Rekonstrukci 4 nevyužívaných bytových domů plánuje samospráva Zlatých hor na Jesenicku. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a po opravách by v nich mělo být více než 20 bytů. Vedení obce zatím čeká na stavební povolení a snaží se na projektech získat dotace, uvedl nezávislý starosta Milan Rác. V minikině čekárna na železniční stanici Olomouc střed dnes v 19 hodin začne hudební projekt Unger Jansen. Návštěvníkům se představí Bára a Honza Ungerovi, frontmeni kapel Zrní a dva. Po koncertě bude následovat projekce filmu Věčný svět neposkvrněné mysli.
5: Akce je součástí nového letního formátu minikina čekárna s názvem Divoká karta. Program je na webu olomouckého minikina. V říjnu se čekárna zapojí do série vzpomínkových akcí k 90. výročí narození Václava Havla. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila na mistrovství Evropy do finále. V semifinále ji porazila jen Polka Bukovická. Česká reprezentantka přiznala, že v závěru závodu raději šetřila síly a horší nasazení do finále nepovažuje za výraznou nevýhodu. O medaili zabojuje v sobotu ve 21 hodin 10 minut českého času.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Švýcarské nábřeží stojí porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný čtvrteční podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Svůj svátek dnes slaví Alena, to jen abyste nezapomněli, komu můžete poslat nějakou píseň na lidovou, dechovou nebo třeba cymbálovou notu. Startuje totiž pořad Hrajeme pro radost, vy můžete telefonovat na číslo 221 555 444 a také psát SMS-kové vzkazy na telefon 723 70 33 51. Nemusíte hrát samozřejmě jen Alenám, ale také všem svým přátelům a kamarádům, nebo třeba Máničkám, tak jako Budvarka. Máničko moje, tak hezký poslech.

0: Budvarka s písní Máničko moje jakoby přivolala první volající posluchačku, která dnes promluví do našeho vysílání, protože se dovolala paní Marie z Kroměříže. Zdravím vás, hezký den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Věrušce Halouskové s Adámkem, Jiřímu do Litovle, Zdeničce do Holubic, Lidušce do Olomouce a Františkovi od Brna. Pane Vileme, vám moc děkuji a písničku si poslechněte, je i pro vás.
0: Děkuji.
1: Mějte se
0: moc
1: hezky a někdy zase naslyšenou.
0: Budu se těšit. Mějte se krásně, naslyšenou. Prosím o písničku k dnešnímu svátku. Ano, tak jak jsem napovídal, už to tady máme. Paní Alence Rýdlové z Nové Vsi. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a také pohodu a samozřejmě hezký den a všechny následující dny, napsala Angelika s rodinou. Budvarka nás samozřejmě zavedla do jižních Čech s tou první písní, no a my tam zůstaneme, když už jsme tam, zaspívají Božejáci a třeba se někdo chystáte v příštích týdnech do lázní, no tak třeba narazíte na nějakého šviháka.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: byl Švihák lázeňský, píseň, jedna, řekl bych, asi z nejznámějších písní zpěváka Jiřího Šelingra. Teď hráli a zpívali Božejáci, no a i tahle píseň nám, věřím, připomněla to, že s písničkou je krásně, což je název další písně, kterou zaspívá Šohajka. Pro koho bude, prozradí pan Jenda ze Štětovic. Hezký den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám Zdenice Šínové do Hrochova, Zdenice do Prostěva s mulící kočenkou, Zdeničko děkuju za rajsky a papriky, Zdenice do Holubic, Vlastice z Kukálkové do Krnova, Anice Zimové do Štětovic, Lídušce do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuju za písničky, co mě posíláte. Pane Vilenku, vám děkuju za pěkné přivítání. A někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: Rádo se stalo, také se budu těšit, mějte se krásně, na slyšenou. Hrát budeme také do Bělé pod pradědem paní Aleně Cedroňové, Aleně Neugebauerové, Aleně Kučákové a Aleně Zavadské. Oni všechny slaví dnes svůj svátek, ke kterému vše nejlepší přejí Ruda a Datka od Hřiště. No a abyste nezapomněli, že i vy můžete poslat SMS-kové vzkazy, tak pro jistotu zazní ještě jednou telefonní číslo.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje i dál. Máme na drátě na telefonu další z posluchaček. Tentokrát je to paní Marie Zvěžek. Moc vás zdravím, hezký den.
4: Hezký den, já vás taky moc zdravím, pane redaktore, všechny milé posluchače a celý Český rozhlas Olomouc. Já bych dnes chtěla písničkou popřát své kamarádce Jarušce Novotné z Prahy v jejím krásným narození nám všecko nejlepší, hodně, hodně zdraví, trochu štěstí a hlavně ochranu Panny Marie. Jaruško, já ti to přeju z celého srdce. Moc krát děkuji za zahrátí a těším se někdy zase naslyšenou.
3: Já taktéž, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát píseň budeme také do Bernartic u Jeseníku a bude to opět k dnešnímu svátku paní Aleně. Spousty zdraví, hodně štěstí, lásky a dobrou pohodu a to ostatní přijde samo. Vše nejlepší přeje švagrová.

0: Joška Černý zpíval píseň Veselá je dědina. U slova veselé, veselá zůstaneme, protože zahraje Veselka, no a zahraje píseň Přátelství, také velmi oblíbená píseň, která se hraje velmi často, no protože celý tento večer a celá tato hodinka mezi 18. a 19. každý všední den je věnovaná přátelství vám, věnujete si písničky svým kamarádům a lidem, které máte rádi. Věřím, že tak učiní i paní Jana z Roštění, která se dovolala. Hezký den.
1: Hezký den, pane Vilémku, a to přátelství, tu písničku posílám i vám, všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem rozhlasovým přátelům a posluchačům. A všem děkujeme přátelům za krásné písničky, které nám posílají. Moc a moc děkujeme. A dnes posíláme přáníčko a tuto pěknou písničku milé paní Haničce Kalábové z Předmostí u Přerova a její dcerce Haničce, které mají v sobotu svátek. Přejeme vám oběma všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostinská, ať vás všude ochraňuje. To vám z celého srdce a z lásky přeje Jana a Jiří z Roštění. A vám, pane Vilémku, ještě jednou moc krát děkuji a přeju příjemný podvečer a hlavně všem přátelům hodně, hodně zdraví. Děkuji a nashledanou.
0: Já díky za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. No a písnička potěší také Vrátíka ze Štenberka, ať má pohodový a hezký večer. Píseň a pozdrav mu posílá Maruška.

0: Naše vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Připravená je další píseň, na telefonu další posluchačka a je to paní Marie z Hrabišína. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké odpoledne slunečné. Já vás zdravím, pane Vilene. A já bych dneska chtěla říci, že 15. srpna oslaví jmeniny paní Hanka Kalábová z Předmostí. Milá Hančko, je to prýma důvod k přání. Zdraví, štěstí, úsměch a všeho narozdání. Srdci lásku, radost, duši svobodu, snům světa hvězd a další jmeniny, co přijdou, s humorem nést. To ti přeje kámoška Maruška z Hrabišína. A vám, pane Vileme, děkuji za píseň, která mě přináší radost i potěšení a mluvené slovo znalost a poučení. A chtěla bych ještě pozdravit Marušku do Kroměříže, Zdenku do Hrochova, Lidušku do Jeseníka a Břeťu Plisku do Štíty. Děkuji vám za písničky a přeji vám hezké letní dny a hodně zdraví. A vám ještě jednou srdečně děkuji.
0: Já vám moc
1: děkuji. A někdy naslyšenou.
0: Budu se moc a moc těšit. Mějte se krásně, naslyšenou. Písnička potěší také Alenku Kozákovou v Úničově, no protože dnes slaví svátek. Zdravíčko a pohodu v duši přejí Liduš a Luboš.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Jako další kapela, která zahraje v našem dnešním vysílání, je Mistříňanka a bude to píseň Našel jsem pramínek, o kterou si zavolal a vybral pan Ivan z Opavy. Dobrý den.
4: Jo, pěkné slunčkové odpoledne přeji všem posluchačům. Dneska to potěšíme všechny posluchače krásnou moravskou, takže já bych v prvé řadě začal, že chci poděkovat paní Aničce v Bludově za přání a za pěknou písničku. Posílá mi tady tu moravskou, že, s manželkou, a přeju všem posluchačům pěkný poslech, také paní Hance na Lipinu, paní Marušce se Štěpánem a pokud poslouchá paní Irena v Úlině, taky prostě všem posluchačům. Užijte si to i vy, pane Viléme, a děkuji a zase někdy příště. Děkuji za vybrání.
3: Ráda se stalo.
4: Na poslech taky.
3: Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Mistříňanka dospívala, vy stále posloucháte Český rozhlas Olomouc, no a teď jsou připraveni Eva a Vašek a jejich Bílé růže z Aten a já zdravím pana Josefa, který volá z Troubelic. Hezký den.
1: Hezký den, hezký odpoledne a já bych chtěl popřát českým posluchačům rozhlasu Olomouc a mé ženě Aleně a dceři Aleně k svátku. Všechno nejlepší jim přeje Josef.
0: Tak věřím, že píseň, kterou jste vybral, se jim bude líbit. Asi je to jejich oblíbená, že?
1: Ano, ano.
0: Ano, Bílé růže k svátku, to se prostě hodí. Díky moc za zavolání, také si užijte
1: taky
0: píseň.
1: Děkuju.
0: Mějte
1: děkuju.
0: Se krásně. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Hrát budeme také Jardovi, Čmelákovi, Kostovi, Romčovi a Jarmile, že už mají posekáno a teď skoro jen poskládat. Písničku posílá Janča.

0: Eva a Vašek, oblíbená dvojice, která hraje často ve našem vysílání, speciálně tady v pořadu Hrajeme pro radost, do kterého přispěje i další věrná posluchačka paní Lída Loníčková z Olomouce. Hezký den.
1: Krásný sluníčkový podvečer přeji vám všem do Českého rozhlasu Olomouc, moderátorům i pracovníkům a též i milým posluchačům. Dnes bych chtěla poděkovat za včerejší píseň mé dceři Leonce Hrozenové a Kájovi. Dále přeji Elišce Puškarové do Štemberka, to je též moje rodina. Přeji hodně, hodně zdravíčka Pepičkovi. Aničce s Velké nad Veličkou, ta je taky v nemocnici. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. A Lidušce Uchytilové s její kamarádkou Alenkou. Alenko, přeji vám hodně zdravíčka, štěstí a pohody. Marušce z Kroměříže též děkuji. I Marušce Faltinkové. Jiřímu do Litovle posílám pro krásný večer písničku Vladičkovi Stovačova a všem posluchačům. Jendovi ze Štětovi ještě děkuji za dnešek. A vám, pane Vilémku, hodně zdraví, štěstí, lásky přeji do dalších dnů. Děkuji pěkně a naslyšenou.
0: Já moc děkuji, to samé přeji samozřejmě vám a i písnička je pro vás, užijte si ji. Díky moc, mějte se krásně.
1: Děkuji pěkně, také naschledanou.
0: Píseň budeme hrát také manželům Krištofovým do města Albrechtic. Krásné odpoledne přeje Pavel a Irenka z Holčovic. Moc mě to mrzí, ale už za pár minutek, tady máme 19. hodinu, to znamená, že paní Lída byla poslední posluchačkou, která promluvila dnes do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moc mě to mrzí, vím, že ještě by spoustu z vás chtělo popřát nějaké té Alence, kterou známte, nebo jen tak někomu, koho máte rádi. Možnost budete mít zase zítra po 12. hodině a potom také od 18. Za malou chvíli už budou připraveny aktuální zprávy, no a potom roky, desky a hity Karla Gotta. Tak věřím, že vydržíte poslouchat Český rozhlas Olomouc. Vilém Pospíšil vám přeje krásný poslech a hezký zbytek čtvrtka.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově platí zákaz odběru povrchových vod z několika toků. Dělníci opraví parkoviště a autobusovou točnu v Olomoucké Libušině ulici. V Šumperku se od zítra koná setkání mladých amatérských divadelníků. Zítra čekáme většinou jasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Úředníci Přerovského magistrátu vydali zákaz odběru povrchových vod z Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Chtějí ochránit vodní zdroje a zmírnit dopady sucha na okolní krajinu. Opatření platí do 30. září. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Obyvatelé tak nesmějí vodu z uvedených toků používat například zalévání zahrad a trávníků, na pouštění bazénu, údržbě sportovišť ani k mytí vozidel. Zákaz dopadá jak na odběry na základě vodoprávních povolení, tak na odběry bez zvláštního technického zařízení.
0: Olomoučtí radní vybrali zhotovitele oprav parkovacích stání v ulici Libušina v městské čtvrti Chválkovice. Součástí zakázky jsou také práce na účelové komunikaci pro odstavení autobusů. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: V návrhu je 23 šikmých parkovacích stání, točna autobusů na konečné zastávce a také buňka pro řidiče městské hromadné dopravy. Stavební práce byly vysoutěženy za 7,8 milionu korun bez DPH, což je o 1,2 milionu korun méně než očekávaná cena.
0: Větší prostor v celách a ložnicích vězni od příštího roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020, znovu odložit. Dva vězni by se podle nich měly mít nejméně 10 metrů čtverečních, místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil o zhruba desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězeňství. Už zítra zamíří do Šumperka mladí umělci z celé České republiky. Koná se tam setkání mladých amatérských divadelníků. Během 10denního projektu se mladí talenti budou moct vzdělávat a také tvořit celkem ve 3 tematických dílnách, které povedou zkušení herci, pedagogové a režiséři. Výsledky své práce potom představí v sobotu 22. srpna v Šumperském divadle, uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Sport. Obhajce titulu Jakub Weidlich postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 centimetrů. Pak už nepokračoval. Celkem další dva čeští oštěpaři Jan Výška a Martin Konečný nepostoupili. Pokračuje Weidlich.
4: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, teploty 26 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22. Povane slabý východní nebo proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Palackého.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Kávu si osladím o trochu víc byla oblíbená Karlova průpovídka, až Jiří Štajdl jednou řekl dobře, tak já ti o tom napíšu písničku. S bratrem tak učinil a hit byl na světě. Otevírá jak druhou vinylovou stranu alba Má píseň z roku 1972, tak i 24. díl pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů a pokud zrovna pijete kávu zpěvákovi preferované značky, kterou zde z pochopitelných důvodů nemohu jmenovat, tak ať vám chutná. Další písničku Karel našel v repertoáru Bobby Vintna, který nebyl zdaleka prvním ani posledním, kdo skladbu Seal It With A Kiss dostal do hitparád, ale jeho verze byla rozhodující pro Jiřího Štajdla, aby napsal jeden ze svých klasických textů. Oči barvy holubí.

Zvon snů, písnička amerického hitmakera Neila Diamonda s českým textem Zdeňka Rytíře, patří mezi další populární písně Karla Gotta nejen první poloviny 70. let. Kritika sice žehrala na kvalitu písní u většiny alb našeho nejpopulárnějšího zpěváka a deska Má píseň, ze které si dnes hrajeme, nebyla výjimkou. Ale kolik skladeb byste z ní zpětně vyřadili? Nechme toho. Pojďme si raději užít poklonu dalšímu ženskému jménu, kterým tentokrát bude Julia.

Bohuslav Ondráček patří mezi velká jména skladatelů naší populární hudby a je škoda, že se časem dostal do problémů s režimem. Tady odvedl skvělou práci v intencích popu 70. let. Není to úplně na první dobrou, komplikovanější aranžmá a řada zlomů, ale po sérii 3 hitů o to větší důvod zaposlouchat se. Zdeněk Borovec otextoval i následující skladbu, kterou už v roce 1955 naspíval Gilbert Bécaud. Tady šlo o první gotovou verzi písně Kéž jsem to já.

Toulky. Původně hit Frankieho Lejna. Jako duet s dnes zapomenutou Janou Robovou uzavřel album Má píseň z roku 1972. A protože máme ještě chvíli čas, tak si na závěr 24. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta pojďme pustit klasiku France Schuberta Píseň jak vánek, která vyšla na singlu už v 71.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer. Lačerat Šukar Šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Ekšonen a Maro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 70 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty 90. jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrembu žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Patrik.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: Radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já ti to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chcem taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělí si myslím, že to tak budou brát, že teďka má nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge manga budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia a v neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25. a půltém kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmana Holafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě to už, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluji presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí.

0: Veď stiesti, že mám kolem sebe dosť ľudí, ako tedy se starají vie si tedy se nestarám ja, protože ja sa vývam spíš, co se stýka navrhování, vyrovatý modely, technické věci jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se stýka marketingovi, finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže ja o toho moc se nestarám.
1: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
0: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím. Moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
0: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba sela pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je šlově, tedy jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří sela ta hudba. A já se budu jenom nechat překvapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, která se chystá na záhy.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 147, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé životě dělám něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to...
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila tou šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat, já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples zrál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou, svoji maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkce. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David je. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě
2: ano,
1: je vaše. Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak, když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říkal, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí
2: to
1: ještě více do země.
2: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas Olomouc,
0: Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdy nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších, jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky, dokonce zapřeli jsme Sela Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel Sela Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl, jako nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začíná kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vadí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
6: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
5: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
6: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Policisté odhalili 2 bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
7: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
8: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
3: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další 2 čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnici je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
9: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
9: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmadle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, ale by to stála od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlovákam na
5: no,
3: pec, porákovákam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: No, dělala jste to.
5: Já jsem

0: Ona oslavila 16. narozeniny.
1: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám. Takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
4: Takhle rovnou do toho šel.
3: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
4: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
5: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebylo zbytečná prodleva.
3: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
4: No. Vy jste se ho bála, nebo?
3: Mně se nelíbil. No pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
4: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
3: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. To je důležitý.
4: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
5: No, líbila. Tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začali jezdit. A...
4: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
5: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to.
4: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
5: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Kdo to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplnil ten.
3: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
4: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
5: To by byla kutatý, do Adžbaku jsou 2 tunely. To není jenom to není jenom o tanci.
4: Takže jste to takhle zkoušel?
5: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
4: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
5: Byla hezká. To vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
4: Tady jste ji našel?
5: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
4: Kdy přišla ta první pusa?
3: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
5: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
4: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
3: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo,

0: A každopádně ale jako, jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
1: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
0: Přesně tak, přesně tak.
2: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No, my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
1: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
0: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
2: A přeci nebudu dlouho čekat.
1: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
2: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
0: No jo, no.
1: Takže pravidelné schůzky takhle.
2: No tak
0: určitě.
2: No, no, sobota.
0: Sobota, pátek, sobota. Pátek, sobota.
1: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
0: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
2: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
0: A potom by kameru.
1: To šlo.
0: To šlo.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na to, na svatbu.
4: Přijel s kytkou. Vy jste už byla zošlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, tam máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou. Náchodě.
3: Náchodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. Jsme tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, upřed, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je potom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoněvic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoněvic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: Ale to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Maria, byl pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. No a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela, vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak, a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježiš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný, jako, teda,
5: já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? No. Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli nahory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady být takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Patný slov, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pociťoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkový činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedem na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem. Zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to. Tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierský jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierský jezero 90 km za 30-stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Kdyby nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako, tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo jako, to jí říkali jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno, já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, jak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film, jak vytrhnout velrybě stolečku, nebo jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat, nakonec jsme tady kousek od takových skal?
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Ten toho to vůbec nebavilo a zase na druhou stranu já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, co to její manžel bejvalej, ten někde zahynul pod lavinou, no a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku, a no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to, byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno, a přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusu a tak dále. To, jako, to je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No, tak já nejsem asi takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaké honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Vy to k tomu patří, tě to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc, pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Z
0: Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátylinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis,

0: píšícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amabela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě. Jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amabela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
1: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin

0: Blbec.
1: Já jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
2: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
1: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
2: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
1: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
2: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
1: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
2: No a?
1: No, přiblížil jsem se k cíli.
3: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
1: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
3: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
2: Jako papouška?
1: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
3: No ano.
1: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
4: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
1: No to.
2: Mluvi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
4: Ne, promiňte, ale...
1: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plynně.
4: Absolutní blbost, drahý příteli.
3: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
1: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
2: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
4: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
1: Jistě, tedy... Jistě.
2: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
4: Co říkal?
2: Že půjde, až se mu bude chtít.
3: Vy jste zašílel, můj choti.
2: Taky se mi zdá.
1: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
4: A vidím, že náš kocour právě přichází.
3: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
5: Pro mě, za mě.
3: Tak hned ti naliju. Tak, a promiň, trochu jsem rozlila.
5: Můj koberec to není.
3: Kocomoure?
5: Co je?
3: Bylo to pro tebe těžké?
5: Co jako?
3: Naučit se lidské řeči.
5: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
3: Tak. A mohl bys nám něco říct?
5: Přijde na to co?
3: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
6: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
2: Velmi dobrá, Mavis.
5: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
6: Třeba například mou.
5: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, Když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné. Lady Blenheim na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
3: Kocomoure, to přeháníš.
5: Nepřehání. Paní Bellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
3: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Bellingtonové vůbec žádnou roli.
6: Ráno jste mi říkala, Lady Blemliová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
3: Ale já to tak
5: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
4: Major Barfield se hlásí.
0: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stáji? Co, kocomoure?
5: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
0: Nemyslel jsem to zlé.
5: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
0: Nic takového neexistuje.
5: Aha.
3: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
5: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
2: Kočky mají přece devatero životu.
5: Ale pouze jedna játra.
3: Lady Blemliová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
4: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
5: Dají se na ně chytat holuby.
6: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
5: Pomyl.
4: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
5: Uplatky neberu.
3: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
5: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Kernitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
3: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
1: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
5: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
3: To není pravda! A paní Kernitová to může potvrdit.
5: Paní Kernitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
2: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
5: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Kernitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
3: Taková nestoudlost!
5: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
3: Běžel?
4: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
1: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
2: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
4: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
3: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
1: Ale, že je to zázrak?
3: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
6: A co když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
1: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
3: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
7: Zabít je, slečno Reskrova?
0: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
2: To je nehumánní.
4: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
3: Správně, Clovis.
7: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
1: Přece ho nechcete Zavraždit, Lady Blemleyová, je to dítko mé vědy?
0: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
2: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
1: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
3: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
6: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
2: Dám jim ten strychnin.
3: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
4: Mohl by vás pomluvit v okolí.
3: To by byla katastrofa.
4: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrová?
3: Klobusy, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš, tedy náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit beze strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou lahev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tamhle ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkářských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisy, pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom Mama. To prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl posedmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných třípenci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak...
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se ohlasuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytlo ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
2: No, ne.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
6: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
6: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Provuch Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil.
6: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
7: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
6: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším. A vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel. A je podle vás samota těží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrteční večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě seklou na rudě přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostružený, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď podsaď. Jo.
0: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid? Nebo
1: no
0: ne?
1: Právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: Tak prostě dneska jsem šla ráno na kobereček v práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na záchod, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jdujeme. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky patiš, ta jsem si sednou na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově, jinak.
1: No, a když jsem si někdo našla vlastně přítele, tak přemýšlím, tak jsem vlastně, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba koupím noviny, nebo si koupím los. A ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo věrka.
0: Jo.
1: Vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijema svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže oni to dopili, teďkom ta paní šla patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
0: Dobře, tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské posteli probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový, nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: Jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám na samotu, takže proto se jí vstažím, takže se mezi ty lidi prostě jít, tak jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, ho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: No, jasně, jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to má.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když vlastně, jako třeba ti se tomu se daří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro dva měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přijádný záběr je, že no, skoro dva měsíce, říkám, jsou tam skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
1: To by bylo na mě moc asi, tak do vody sedět, jako koukat do vody, ale každýho baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak máte
0: no,
1: vy.
0: No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já píšu, tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak,
1: to je. Dneska mám dostatek, jo.
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost kolem zbytek, vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pán.

0: Lidelší ještě a rodičům a všem dospělým, ať mají ještě nějaký volný, nějaký dovolený. A,
1: Tak jo. Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
0: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Prvně, takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu, na neděli.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten je čistě. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, uh-huh, a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla
0: jasně.
1: Povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově, Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, mm-hmm, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Mm-hmm. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, mm-hmm, ale to taky byl bytovej dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vidou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Mm-hmm. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano.
1: S tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, jdu spát, kdy chci,
0: jo.
1: Kdy chci a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé, kamarády.
1: Je kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije. Ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: A, tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký roky a po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, ale už nevyhledávám takový ten velký ruch a rušno. Teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji.
0: Noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Tunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano.
1: To bylo sfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého, a baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí. A tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší,
0: než jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělý noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. Vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak.
0: No, stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme včera jsme měli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a i jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až veď v noci jsme ten tak večeřali, tak opožděni, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roků, takže
0: jo.
1: To už je pase. Ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůžďa, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajnic, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že?
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme,
1: máme klid a nejsme sami. Takže,
0: ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát ty vody trošku méněj, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolí tě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Takže,
0: ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: S písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví? Trápí vás, že žijete sami? Nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě? Nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží? Nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Uh-huh. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, uh-huh. jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mm-hmm. Mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestí. Mm-hmm. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: Pohybuje. No, takový tak jako někde tamhle někam. Jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo. Jsem takový italofobik, protože jsem byl tam 3x v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký. Ono se řekne, jo, tak s někým, kam se seznámíte, nebo jako tu samotu. Ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá. Už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky mm-hmm. manželce a podobně, ty jsou mm-hmm. takový rodiny, ty rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
0: Mm-hmm,
1: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, jenomže tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, jako já vás poslouchám.
0: Děkuji.
1: Když jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, nikdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Tuško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, vy jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy

0: všechno nej, a ať si takový rádio, jaký jste, a budu se těšit zase
1: tak
0: na další.
1: Tak jo, děkujeme moc a děkuji za návštěvu a se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
0: A krásný léto ještě.
1: Nápodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuškle, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl,

0: to, co řeknu vám já.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
1: Jo.
0: Tak jsem to byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
1: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
0: ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě... Jo, tak jsem procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál z zástavy, no.
1: Uh-huh.
0: Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlokovy do restaurace.
1: Ano, ano.
0: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, no, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží odpoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
1: ano,
0: a
1: ano,
0: že si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
1: No jo, svět je malý, jak se říká.
0: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
1: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
0: A dneska taky, dneska tam hrajeme karty s jedním kamarádem u spodě a tam seděla taková paní, jedna z myslí s přítelem,
1: uh-huh,
0: a najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vidí v rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi posloucháme.
1: No tak to vidíte.
0: A zase byl, zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
1: Jo, takže zádi, pořád, jo, aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
0: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba se vyspat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: No, ale jinak já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo?
1: Mm.
0: Ale musí to být všechno v dobrým, jo? Nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, abych to řekl.
1: Jasně, no, jasně, jasně.
0: No, a třeba na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyjdu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už teda vás čekám, zase se vám přišel, no, a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco, někdo motá, jo, a tak,
1: jo, jo.
0: Tak
1: to je dobře, že jsou to v dobrým všechno.
0: Nebo vidí o to moje vozítko lidí a zhání o mě jako udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
1: Ano,
0: no,
1: ano, ano.
0: Takže,
1: nestačíte před ním utýct, Františku.
0: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
1: Jo, že byste to prospal celý, jo.
0: Já bych to prospal na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
1: Jo, jo, velmi malér, no jo.
0: Velmi malér, no. Takže tak, no.
1: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju.
0: Taky podobně, no.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Vítko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starí, my máme staré děti.
0: Jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano.
1: Jo, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky, já mám třeba kamarády mezi lidima 20, ale 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo? Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano.
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že ubrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci prácu.
0: Rozumím,
1: já
0: rozumím.
1: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně, jasně.
1: V žádném případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně, je to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: Ne, jako kdo není ohlášený na jednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde, pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano,
1: a
0: ano, ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Mhm.
1: No, jako, ne.
0: Dobře, Staňko, možná, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: To zdravíčko. Tak jo,
0: přesně tak. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: No, jste v noční lince.
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. My jsme, já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, sem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla,
0: mm-hmm.
1: Tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore dole,
0: no,
1: tak
0: no.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám v pobytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám před schodbu, jsou před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život. Televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku,
0: mm-hmm.
1: Tak pozvali z Brna vnučku aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama. Tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po něch, protože odešli. Už tu malou tu nemám.
0: Mm-hmm.
1: Tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje. Radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte,
0: mm-hmm.
1: Tak tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Já vím,
0: to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte se.
0: Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím aj vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané.
1: Jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí zdraví, se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsu rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, to je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovic na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, my tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezme si to, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odkázím pryč. Protože já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říkám, že to vždycky, když už na to říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, jo. No, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. A vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra má manželka narození, tak dojde už všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam zub. Někteří jsou divočejší, že jich musíme sem tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak, která, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme to mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali od někud trochu té vody.
1: Jo, no jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jo. Jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká. Takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Chvála loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuji, nápodobně.
2: Mějte to hezky.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sasha Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze Světav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spoustu krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek, pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mně totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: Tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, Na řádný světský soud nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O,

0: Řádně zavražděn. Tady to máme.
1: No, a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Bolšovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
1: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho začínám vidět, no hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje, pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
0: Ano.
1: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem

0: V právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kde si u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér je švadle na pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídám mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men, to víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunk, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunk, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunk zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady jedlá to. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vyhnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna. Teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo, jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to, umět v mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zne.

0: způsobit zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožijem.